0: Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16:55 na televizi Relax.
1: Radio Čas.

0: dokud budu jenom trochu v ní.
1: Hity, které milujete. Čas. Radio Čas. Hity,

Rádio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: hity, které milujete.
1: Jsem anděl, co tě dostal na povel, ale mám li tě vzít do nebe, chci z toho něco pro sebe. Mám rád řečtěl a v kapselu brikační gel, tak mi namaš perutě a já do nebe vemu tě. Jsem anděl, co

Radio Chess.

každé úterý ráno po 8 hodině. To chceš slyšet. Na rádiu Čas rozdáváme vstupenky na špičkové koncerty a festivaly. S kým? Kam? To se dozvíš každé úterý po 8 hodině ráno. Buď u rádia, buď ve hře. A možná zrovna ty budeš u pódia. Rádio Čas. Hrajeme největší hity a rozdáváme top hudební zážitky. Rádio Čas. Rádio Čas.

0: WhatsApp Rádia Čas. 77 66 12 800. Jsme s vámi stále online. Hrej s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv, s námi stále online.
1: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách.
1: Radio Čas. Hity.

0: sportu, fotbal, hip-hop, dramaťák, ať seš druhák nebo deváťák.
1: Kroužkobraní, festival zájmových kroužků 5. a 6. září v Avion Shopping Parku. Přijďte si s dětmi vybrat kroužek, který je bude bavit. Kroužkobraní, 5. a 6. září v Avionu.
2: Pro výrobní závod Gates v Karviné hledáme kolegy a kolegyně na operátorské pozice. Nabízíme stálou práci, férový plat a další výhody.
3: Volejte bezplatně 800 800 872.

Radio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete. Radio Čas.

0: Rádio Čas. Co nového v Ostravě? Městská policie Ostrava zahájila preventivní kampaň k novému školnímu roku. Bezpečně do školy. Více nám sdělil primátor Ostravy Jan Dohnal.
1: Začal nám školní rok a my se znovu soustředíme na bezpečnost dětí v silničním provoze. Začíná tradiční akce, kdy městská policie bude dohlížet přechody pro chodce před základními školami. Já bych chtěl apelovat na všechny řidiče, aby v blízkosti škol a vůbec, kde se pohybují děti, jezdili opatrněji.
0: Připraveno je celé spektrum aktivit.
1: V rámci našich preventivních programů, které pro nás dělá městská policie nebo BESIP, řešíme řadu světových akcí, kde se učí děti, jak se vlastně mají chovat v dopravě, v silničním provozu, ať už je to přímo formu nějakých diskuzí v mateřských nebo základních školách, nebo potom na našich dopravních hřištích.
0: To nám řekl primátor Ostravy Jan Dohnal.
2: Pořad Co nového v Ostravě vám přináší statutární město Ostrava.
3: Hity, které milujete. Čas. Rádio Čas. Hity, které milujete.

Rádio Čas. Rádio Čas. Poledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas. Obědovka Rádia Čas. Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas. Když posloucháš, máš vyhráno. Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.

0: flašky, kufříky vyměním za kuponky. Škola volá!
1: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
2: Radio Just. Hity, které milujete. Radio Čas. Hity, které milujete.

Rádio Čas. Hity, které milujete. Milujete. Rádio Čas.

0: show jinde v Evropě nenajdete. Už 19. a 20. září ovládnou letiště Leoše Janáčka Ostrava, dny NATO a dny vzdušných sil armády České republiky. Přijďte zažít největší bezpečnostní show u nás. Zve vás Rádio Čas. A na místě si zapněte online rádio Dny NATO.
1: Skvělý zážitek z dnů NATO vám přeje hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás.
2: A Rigat.cz, military a outdoor vybavení pro každou misi. Najdete nás online i ve třech prodejnách, Semily, Ostrava, Olomouc. Rigat.cz, hrdý partner NATO Days.
3: Hity, které milujete. Radio Čas. Hity, které milujete. Radio Čas.

0: Máte v bytovém domě původní elektrické rozvody? Bezpečnost elektroinstalace v domě nelze podceňovat. Hrozí riziko požáru. Solarmont zajistí odbornou rekonstrukci spolehlivě a s referencemi. Ozvěte se nám. Solarmont.cz.
1: Ahoj milí diváci pořadu Selfie s Táňou na televizi Relax. Dnešní díl bude hodně o módě, protože mým hostem bude Luděk Šmehlík, stylista a módní návrhář.
2: Hudba, krásné holky, krásné oblečení, tak jsem tomu propad.
1: Podle čeho si vybíráš modelky na přehlídku?
2: Manželka mě zabije, ale asi podle sympatií.
1: Využiješ na módní přehlídku i svoji manželku?
2: Ne.
1: Proč to děláte?
2: Já to mám rád, když ona je prostě z toho jako wow. Je to pravda od věka? Šaty dělají člověk.
0: Sledujte premiérové díly každý čtvrtek v 17.55 na televizi Relax.

0: Některé koncerty si užiješ, na některé vzpomínáš celý život. Megakoncert Rádia Čas. 21. listopadu v Ostravar Aréně. Megakoncert Rádia Čas. Europe, David Koller, Olympic, Leny a Marpo. Hudba, emoce a tisíce lidí na jednom místě. Buď součástí večera, o kterém se bude mluvit ještě dlouho. Vstupenky na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí.
1: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
2: Hity, které milujete. Rádio Čas.
3: Hej ty, hej, hej, hej, vyber si kroužek, neváhej. Na kytaru a do baletu vem sebou klidně svojí tetu. Fotbal, hip-hop, dramaťák, ať seš druhák nebo deváťák.
4: Kroužkobraní, festival zájmových kroužků 5. a 6. září v Avion Shopping Parku. Přijďte si s dětmi vybrat kroužek, který je bude bavit. Kroužkobraní, 5. a 6. září v Avionu.
5: Pro výrobní závod Gates v Karviné hledáme kolegy a kolegyně na operátorské pozice. Nabízíme stálou práci, férový plat a další výhody.
6: Volejte bezplatně 800 800 872.
7: Ženy v čase? Trendy.
8: Ladíte Rádio Čas a taky pořád Ženy v čase. Od mikrofonu vás zdraví Eva a Lenča. A my si dneska tak trošku zavzpomínáme. Zavzpomínáme si za dobu, kdy jsme byli offline. Kdy jsme čekali, až někdo zvedne telefon. Kdy jsme si na zastávce četli časopis anebo jízdní řád. A v kavárně jsme si povídali a ty chvíle nudy, té nudy, obyčejné nudy, byly vlastně úplně normální. Leni, vzpomínáš na to s radostí? Nebo naopak bys to už jako nevracela?
9: Mně se hodně líbí, jak Evča začala velmi slušně, když jsme zapli mikrofon, jo. Protože ten úvod, než jsme ho zapli, byl úplně jiný. A to bylo, mě už to tak štve, ten online svět. A já musím dát Evče za pravdu, protože musím říct, že čím dál víc cítím, jak ten mobil v ruce, všechno online, Instagramy, Facebooky, Whatsappy, prostě pořád nějaký ten impuls do toho mozku, na pozornost a podobně, mě někdy dohání totální k šílenství a dokonce jsem na sobě začala pozorovat, že i když ten klid mám, že bych ho mohla mít, že bych se mohla na chvilku zastavit a vlastně nic neposlouchat, nic neslyšet, jenom tak být, tak mi to nejde, protože mi to vlastně chybí. A začala jsem teďka aplikovat, protože vždycky, když jsem ráno jela do rádia, do práce, tak tam mám půl hodinu, kdy sedím v autě a poslouchala jsem podcasty, poslouchala jsem hudbu, pouštěla jsem si třeba kousek filmu a podobně. A normálně jsem začala aplikovat to, že se nepouštím nic a jedu v tichu. A je. Přátelé, je to boží.
8: Leni, podepisuju a souhlasím, protože já zase pro změnu chodím na procházky a taky jsem je vždycky spojovala s tím, že jsem si pustila podcast, nějakým způsobem jsem se vzdělávala nebo jsem někomu telefonovala, pustila si hudbu a já čím dál tím častěji chodím teď na procházky v tichu. Nemám ty sluchátka, jenom se procházím a je mi prostě dobře, ale můžeme se poklepat na rameno, protože pozor, my jsme vlastně trendy.
9: Ale ne.
8: Protože ano, trendem se vlastně stává offline. Offline začíná být takový nový luxus a na sociálních sítích právě sílí trend návratu k analogovému a pomalejšímu životu. A velmi často se teď objevují právě hashtagy jako digital detox, analog life, offline life, slow living a tak podobně. A vypadá to, že to fakt není jenom estetická hra, ale že čím dál tím víc lidí se odklání od toho neustálého života v pohotovosti s mobilním telefonem, scrollováním, rychle odepsat na zprávu, rychle reagovat na anotaci a vracíme se zpátky k těm původním kořenům. A mimo jiné, velký comeback mají taky hashtagy, které jsou nazvané granny hobbies. To znamená ty babičkovské koníčky, jako je háčkování, pletení, vyšívání, zahradničení, pečení, luštění křížovek. A za mě to jsou pořád aktivity, které dávají smysl, které nějakým způsobem kultivují ten náš vnitřní svět. Za předpokladu, že háčkujeme a pleteme, tak asi i ten náš venkovní svět. Ale mě to dává prostě smysl a moc se mi to líbí.
9: Mně se to líbí taky moc a musím říct, že čím víc jsem offline, tak tím klidnější i jsem. Že to prostě má obrovský vliv na tu naši mysl, na ten náš klid, na tu naši pohodu a to neustálé vidění toho světa, těch možností a těch informací. Já mám někdy problém, že nevím, co je to moje. Že vlastně v podstatě těch informací a těch životů vidím za ten den tolik, že si říkám, ale kde jsem já? Co vlastně opravdu chci já? Ne to, co jsem viděla, že by se mi líbilo, ale co je ten můj život? To, co je vlastně uvnitř mě.
8: Lení, a to dává obrovský smysl, protože náš mozek dostává během dne obrovské, ale fakt obrovské množství podnětů a jsou to právě ty notifikace, zprávy, videa, reklamy, e-maily, další a další informace. A ty offline chvíle nám dávají něco, co je dneska vlastně překvapivě vzácné, že je to ten čas, kdy po nás nikdo nic nechce. Kdy jsme jenom sami se sebou. A možná i proto je zkrátka offline nový luxus, který si může dopřát každý z nás. Takže dámy a pánové, dopřávejte si chvíle offline, užívejte si ten přítomný okamžik, užívejte si to, co žijete právě teď. No a pokud chcete takovou příjemnou kulisu, tak laďte Ženy v čase na Rádiu Čas.
7: Ženy v čase?

0: Ladíte pořád Ženy v čase a milé dámy, možná vás někdy napadlo, je víkend, jo? Máme dva volné dny, je to paráda, prožijeme celý ten víkend v tom švuňku našem a najednou je pondělí a jsme stále unavené. Vůbec jsme se neodpočali, probudíme se v pondělí ráno a máme pocit, že bychom ty víkendy potřebovali ještě tři.
1: A že chceme z okna vyhodit budík.
0: Přesně tak. Evi, tak čím to je? Jak to, že i po víkendu se probudím a jsem totálně hin?
1: Leni, já si myslím, že každý z nás to má asi v něčem jiném. Ale standardně já se domnívám, nemám patent na rozum, ale domnívám se, že vlastně v průběhu toho týdne jedeme takové bomby pecky a neustále se snažíme něco stíhat, je tam spousta povinností a věcí, které musíme zařídit. A pak přijde ten víkend, kdy si řekneme, je, a teď budeme mít čas na toto a na toto, takže si uklidím, uvařím, vyžehlím, vyperu, zajdu za rodinou, uvařím té rodině, potom samozřejmě tu domácnost uklidím, zvládnou tam ty návštěvy, tady je teď nějaký festival, tam musíme jít, tam jdou všichni, do toho hory, musím se věnovat pohybu. A najednou si na ten víkend, který má být obdobím odpočinku, naplánujeme tolik, ale tolik aktivit, že tam nedochází vůbec k žádné regeneraci, ale že stav přetížení trvá i nadále, jenom v trošku jiné podobě.
0: Víš, co já miluju? Já miluju, když mám volný den, celý den, kdy fakt nic nemusím a nemám nic naplánované. Málo kdy se mi to stane, ale já tom zbožňuju, že se proberu a vlastně nechám k sobě přijít takové to, co se mi zrovna chce, kam chci jít, co se mi chce dělat a podobně. A představ si, že když zůstanu v tomhle klidu, tak nikdy ten den neprožiju neaktivní. Většinou se mi chce jít třeba na jógu, nebo se mi chce něco jako udělat a tak, ale ve chvíli, kdy ten impuls přichází v podstatě ze mě, tak je to všechno mnohem snazší, příjemnější a líp se mi to zvládá a dokonce zvládnu milionkrát víc věcí, než když mám plný diář na ten víkend.
1: Leni, je to asi trošku smutné, ale já si tyhle dny plánuju do diáře. Já si opravdu zakroužkuju ten den a říkám si, tady si nebudu nic domlouvat, tady nebudu pracovat, tady to je den pro mě, protože vím, že ho potřebuju, ale kdybych to v tom diáři neměla napsáno, tak si ho samozřejmě zasekám spoustou povinností. A sama vím, že mi to velmi prospívá, když si jednou za čas takový den naordinuju. A ano, souhlasím s tebou, že potom z toho dne vůbec nevycházím s pocitem, je, já jsem nebyla produktivní, já jsem nic nezvládla, já jsem tady tohle neudělala, ale naopak většinou jsem odpočatá, zregenerovaná a cítím někde jako uvnitř mě, jak hezky mi to udělalo.
0: Takže my vám přejeme, aby když se vás někdo zeptá, jaké plány máte na víkend, tak abyste si dovolili říct, žádné.
2: Ženy v čase na rádiu Čas.

0: Ženy v čase, rady našich babiček.
1: Neděle je svatá, robota počká. Ano, i tak zní stará rada našich babiček. A myslím si, že ty babičky měly opět a zase pravdu. Protože oni měli jednu věc, kterou my dneska velmi často ztrácíme. A to je ta přirozená hranice mezi prací a odpočinkem. Odpočinkem, který naše tělo enormně, ale enormně potřebuje.
2: Mimochodem, já když si začala tohle téma, tak jsem si vzpomněla na to, nebo jinak, kdy jsi naposledy slyšela, že koukáš do blba?
1: Tohle ani fakt nevím. A nevím ani, kdy jsem naposledy koukala do blba.
2: Protože když jsme byli malé, tak já vím, že hodně často nám to ty maminky říkali, co děláš, koukáš do blba. A že my jsme do blba koukali celkem často, protože nebylo co, že?
1: A když to dáš do kontextu moderní doby, no. Tak koukání do blba je vlastně forma meditace.
2: Ano.
1: Je to očista mozku, očista těla, v podstatě forma odpočinku.
2: Mm-hmm. Takže takové to prostě nic nedělání, ale ne takové to jako nic nedělání, že se k tomu nutím, ale jenom to spočinutí, jenom to si prostě sednout a vnímat. Protože mám pocit, že to ty babičky taky velmi dobře věděly, že opravdu jeden den vypnout je potřeba. Je to prostě potřeba, je to nutnost. Samozřejmě tam to dřív byla mnohem víc fyzická práce, takže ono i to tělo to k tomu nutilo. Ale i tak jeden den si dát prostě na vnímání sama sebe, jen tak se projít, nekoukat do žádného monitoru, mobilu, ničeho takového a jenom tak být, že už taky moc neumíme být a potom nekoukáme do blba a pak jsme prostě nešťastní, stresovaní a máme depky.
1: Já, když si o tom povídáme, tak si vyloženě vybavím tu babičku sedící na zápraží nebo na té lavičce před vchodem svého domu, jak tam sedí v tom šátku a vlastně kouká a sleduje to okolí. Mm-hmm. A to byl kdysi velmi častý výjev. Mm. A oni prostě opravdu jenom seděli. No. Jenom seděli a odpočívali, protože věděli, že ten odpočinek je nesmírně důležitou součástí našeho života. A když se vrátíme k té neděli, já mám standardně sobotu i neděli napěchovanou aktivitami. Mm. To jsou neuvěřitelně výkonné dny, ale ta neděle kdysi byla opravdu dnem klidu, rodiny, možná nějaké té návštěvy, kostela. Bylo to o tom dobře se najíst, mít ten nedělní oběd a oddechnout si. A ne všechno muselo být hotové. Hmm. Naopak, ta neděle byla o tom odpočinku, o tom, tak teď vypnu, protože pak nás čeká další týden na poli, kdy bude ta robota, ale teď odpočívám. A myslím si, že to měli nastavené moc správně.
2: Hmm, že nám to chybí, tady ty dny nic nedělání a tak. Když se říká, že svět byl stvořen za 6 dní a 7. den se odpočívalo. Hmm. No tak kde to je? Kde to je? Takže prosím vás, tento víkend, neděle je svatá a budeme poslouchat naše babičky.
1: A Rádio Čas a Ženy v čase.
0: Ženy v čase na Rádiu Čas.
3: Chcete vědět něco o svém zdraví, užít si s dětmi show Karol a Kvído nebo koncert skupiny Legendy se vrací? Nemocnice Karviná Ráj vás zve na Den zdraví, který se uskuteční v pátek 11. září od 15 hodin v areálu Lodiček v Karvinském parku Boženy Němcové. Těšíme se na vás. Moravskoslezská nemocnice Karviná Ráj.
4: Rádio Čas. Hity, které

0: Magie života.
1: První školní den, konec prázdnin. Děti ve škole, kornouté aktovky, šílená doprava, to všechno my tady na západě máme spojené se zářím. Ovšem, to září v mytologii a v nějaké historii symbolizuje trošku něco jiného a já jsem vždycky ráda, že Evča nám to tak nějak krásně uvede a řekne, co to vlastně znamená a co nám září přináší.
2: Leni, ale ty jsi to vlastně moc hezky naznačila i v kontextu té moderní doby, protože ty jsi pojmenovala ty kontrasty. Po tom létě, potom kdy je ten větší klid a odpočinek, tak najednou to září je divoké, plné úkonů, aktivit a září je opravdu takový měsíc přechodu. To léto pomalu končí, dny se zkracují, příroda se postupně připravuje na tu klidnější část roku. Z hlediska teda opravdu toho celoročního cyklu a toho, jak to všechno probíhá a pravidelně periodicky se opakuje. A období kolem podzimní rovnodennosti bylo v různých tradicích spojováno právě s rovnováhou, sklizní, vděčností a s uzavíráním cyklu. A v keltských tradicích se období sklizně spojovalo například se svátkem Mabon, který je dneska součástí novopohanských tradic a symbolicky pracuje právě s tématy úrody, vděčnosti, té rovnováhy, kterou si všichni přejeme mít a taky s tím kontrastem a rovnováhou a harmonií mezi světlem a tmou. A nejde přitom jenom o historii. Ta symbolika podzimu je překvapivě hodně dobře použitelná i dneska, protože když se opravdu podíváme na ten symbol, tak je to hlavně ta vděčnost. Vděčnost za to, co jsme sklidili. Uzavření jedné etapy, protože opravdu uzavírá se nějaký úsek. A myslím si, že i kdybychom se retrospektivně podívali na to, co se třeba v průběhu toho léta událo, na ty stěžejní události, věci, které jsme zažili, tak najednou možná zjistíme, že nám toho spoustu dali. Když se ale opravdu zastavíme a najdeme si tu chvilku, abychom se na to všechno podívali. A je tam taky pouštění toho, co už nepotřebujeme, co nám neslouží, co do toho nového cyklu života už nechceme nést a je to mimo jiné i příprava na nový cyklus, takové trošku zpomalení a návrat k sobě. Takže tohle všechno má symbolizovat září a ještě jedna věc se mi na tom moc a moc líbí, to, že ten podzim nám připomíná, že ne každý životní proces musí nutně směřovat k růstu, protože to už je období, kdy ty věci nerostou, kdy je sklízíme a kdy bude přicházet ten útlum a to mi přijde jako strašně důležité sdělení, že nic neroste do nekonečna. Opravdu nic neroste do nekonečna a je na čase a je žádoucí si uvědomit, že můžeme zpomalit, můžeme se sklidnit, nemusíme tlačit na výkon, že stačí jenom být a sklízet to, co už jsme zaseli, nejen třeba za poslední měsíce, ale za celý svůj život.
0: Ženy v čase na rádiu Čas.
3: Hity, které milujete.

Máte v bytovém domě původní elektrické rozvody? Bezpečnost elektroinstalace v domě nelze podceňovat. Hrozí riziko požáru. Solarmont zajistí odbornou rekonstrukci spolehlivě a s referencemi. Ozvěte se nám. Solarmont.cz.

0: Music Box Rádia Čas. Klasiky, hudební skvosty i nejžhavější trendy. To je Music Box Rádia Čas. Každé pondělí v 18 hodin se na Rádiu Čas ohlédneme za hudebními legendami, podíváme se do zákulisí světových hvězd a prozkoumáme nejnovější trendy. Připoj se k nám a užij si pořádnou dávku muziky. Music Box. Každé pondělí od 18 hodin jedině na Rádiu Čas.
1: Ženy v čase. Mindset.
2: Co ve vás vyvolává, když se řekne odpočinek? Že byste si teďka lehli, sedli a prostě vůbec nic nedělali. Jenom tak, na lehátku, co vám jako první přijde do hlavy? Pokud nic, anebo pokud to, že je to skvělé, že nic neděláte, tak vám gratulujeme. Jste trošku unikát, protože většinou se za to, že nic neděláme, cítíme provinile.
3: Leni, umíš to? Umíš jenom tak odpočívat? Umíš jenom tak být a říct si, je to v pohodě?
2: Teď už je to lepší, no, ale dřív jsem to měla taky tak, že musím pořád něco dělat, něco vymýšlet, něco tvořit, nějak být užitečná, efektivní, aktivní a akční. A dokonce se mi děje, že sice si třeba dovolím ten odpočinek, ale když už trvá dlouho, tak už ty výčitky mám taky.
3: Mm-hmm. No, tak já jsem teda do té fáze ještě nedospěla. Mm. Já téměř vůbec neumím odpočívat, anebo pokud odpočívám, protože to potřebuju, tak odpočívám aktivně. Uvědomuju si sama na sobě, že pro mě je úžasnou formou odpočinku procházka. Do toho já neumím chodit pomalu, takže je to svižná procházka, takže i ta forma odpočinku se rovná nějakému vlastně sportovnímu výkonu. A kdy jsem schopná na chvíli se vypnout, je v okamžiku, kdy si uvařím kafe a natáhnu si nohy. A opravdu jsem schopná vypít tu kávu, pít ji 10-15 minut, mít ty natažené nohy, odpočívat, regenerovat a na nic nemyslet a nic nedělat. Nemít telefon v ruce, jenom být a pít kafe. A miluju to. Ale člověk jako nemůže pít x hodin denně kafe s nohama nahoře. A já tohle neumím přesunout do jakékoliv jiné fáze dne nebo do nějakého běžného fungování. A ve chvíli, kdybych opravdu jenom přišla a lehla si a nic nedělala, tak přichází obrovské výčitky svědomí z toho, co ještě musím zvládnout, teď musím vyndat tu sušičku, musím poskládat to oblečení, potřebuju uklidit koupelnu, teď musím vyřídit ten e-mail a tady mám dvě zprávy a anotace, musím na to okamžitě zareagovat. Jasně, já jsem ještě nestihla tohle, takže do toho se musím pustit. A všechno se mi to honí v hlavě a neumím si odpočinout, abych z toho neměla výčitky svědomí.
2: No a co tady na takovou naši produktivní vinu, jak se tomu říká Sylvie Navarová?
4: Když nic neděláme, mohou se ozvat výčitky. Jsem líná, neschopná, říká se tomu productivity guilt, produktivní vina. Souviset může se sebehodnotou podmíněnou výkonem, odporem k nečinnosti či potřebou ospravedlnitelné zaneprázněnosti. Nejsem-li užitečná, nejsem dost dobrá. Na pozadí bývají také přesvědčení získaná v dětství, takzvané manipulační pověry. Bez práce nejsou koláče, musíš být silná, musíš se víc snažit, bez práce nejsi nic. Snadno se pak dostaneme do spirály paradoxu regenerace. Čím více jsme vyčerpaní, tím hůře se od práce odpoutáváme a tím méně regenerujeme. Nestačí jen přestat pracovat. Musíme na práci přestat myslet. Pomáhá nové přesvědčení. Nejsem líná, obnovují síly. Odpočinek není odměna za vyčerpání, ale podmínka zdravého fungování.
3: Sylvie, my moc děkujeme za tohle úžasné vysvětlení. Mně přijde i zajímavé to, že vlastně výzkumy dlouhodobě ukazují, že ten chronický stres, ten, ve kterém my neustále jsme, ta tenze a nedostatek regenerace můžou negativně ovlivňovat i naše soustředění, náladu, kvalitu spánku i vlastně úplně celé fungování našeho organismu, nejen té psychické stránky, ale i té fyzické.
2: Mně se hodně líbilo to, že je potřeba na tu práci přestat i myslet. Protože to si hodně lidí neuvědomuje, že ten odpočinek není jenom o tom, že sedím a nic nedělám fyzicky, ale že je to i psychicky. Takže my vám přejeme, ať tento týden na práci myslíte úplně co nejméně, co nejvíce odpočíváte a těšíte se stejně jako my na další díl Žen v čase.
1: Ženy v čase na Rádiu Čas.
5: Hity, které milujete.

0: vedoucí ukázky, nejmodernější technika a zážitek pro celou rodinu. Dny NATO v Ostravě a Dny vzdušných sil armády České republiky se konají 19. a 20. září na letišti v Mošnově. Přijďte si je užít s Rádiem Čas. Více na webu Rádia Čas a na natodays.cz.
1: Skvělý zážitek z dnů NATO vám přeje hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás.
2: A společnost Schaeffler. Naše výrobky hýbou světem již 80 let. Nyní i v Ostravě. Nastupte k nám. Volná místa najdete na schaeffler.jobs.cz.
3: Hity, které milujete. Čas. Radio Čas.

0: flešky, kufříky vyměním za kuponky. Škola volá!
1: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
2: Radio Jazz. Které milujete. Radio Čas. Hity, které milujete.

čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: o životě, jaký opravdu je. O zdraví, vztazích, nových trendech i radách, které se předávají z generace na generaci. To je pořad Ženy v čase. Inspirativní hodinka nejen pro ženy. Ve čtvrtek od 18 hodin v premiéře a v sobotu od 8 ráno v repríze. Ženy v čase. Na Rádiu Čas.
1: Rádio Čas.

0: zhasnou světla a první tóny hitů, které znáš nazpaměť. Megakoncert Rádia Čas. 21. listopadu Ostravar Arena Ostrava. Europe, David Koller, Olympic, Lenny a Marpo. Nečekej, až ti budou ostatní vyprávět, jaké to bylo. Buď u toho. Vstupenky na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Tradice s novou vizí.
1: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
2: Hity, které milujete. Rádio Čas.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 74,90. A kofola 2 litry s apkou pouze za 21,90. Albert. Dle srovnání k 26.8.
4: Uložte si datum. Úterý 8. září dorazí Primark do Avion Shopping Parku. Objevte v našem zbrusunovém obchodě dámskou, pánskou a dětskou módu, ale i doplňky, kosmetiku a domácí potřeby. Nenechte si ujít naši skvělou módu za dostupné ceny. Primark. Milujte ten pocit.
0: Rádio Čas. Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
5: Teď to zase vypadá, jako by někdo z nás musel mít poslední slovo, že?
6: Nemyslím si.
5: Ale tak, prosím tě.
6: Někdo potřeba říct přesný čas.
5: A co třeba zprávy, že teďka budou být? Každopádně vám přejeme krásné ráno a krásný poslech.
6: Já bych řekl vůbec pohodu.
5: No prostě takové, ať se tě mám hezky, že?
6: Tam zmíná malý šuml.
5: Kdo bude mít poslední slovo v pondělí, to se dovíte mezi 6. a 9.
0: Rá.

Radio Čas. Hity, které milujete.

0: Právě teď přišel čas na dobrý pořad. Jeste s Rozumem na rádiu Čas. Věděli jste, že?
1: Paprika, taková vlastně úplně obyčejná zelenina. A přitom je to pro naše zdraví pořádná nutriční bomba. A právě teď je navíc její sezóna, takže je ideální čas dát si ji co nejvíc. Paprika v sobě ukrývá celkem slušnou sbírku minerálů a dalších prospěšných látek. Najdeme v ní třeba draslík, taky hořčík, fosfor, vápník, to znamená přesně ty látky, které naše tělo potřebuje pro správné fungování svalů, nervového systému i našich buněk. A paprika je navíc i přirozeně bohatá na antioxidanty. A ty pomáhají chránit naše buňky před oxidačním stresem a podporují celkovou obranyschopnost našeho organismu. A čím barevnější papriku si na talíř dáme, tím zajímavější bude i její složení. A paprika taky překvapivě obsahuje pořádné množství vitamínu C. Je to vlastně, dá se říct, takový C-čkový unikát, což potvrzuje i biochemička s přesahem na výživu lidského organismu Vendula Popelková.
2: Většina z nás si myslím pod zdrojem vitamínu C představí především pomeranč, citron nebo třeba rakitník, ale už si tak úplně nevzpomene na jeden překvapivý zdroj vitamínu C, a to je v fuzovkách obyčejná paprika, a zejména pak ta červená. Ona může v průměru obsahovat opravdu až kolem 100 mg vitamínu C na 100 gramů jedlého podílu, což už si myslím, že je docela zajímavé množství. A jasný, v některých jiných potravinách může být toho vitaminu C ještě více, ale je potřeba vždy zohlednit to, kolik my té dané potraviny reálně sníme. Pak takovým obdobným příkladem jsou třeba i brambory, které sice obsahují zhruba nějakých 20 mg vitaminu C na 100 gramů, ale zase, když si srovnáme, kolik reálně zvládneme ujíst brambor a kolik třeba rakitníku, tak to už si myslím, že je rozdíl. Takže já si myslím, že z toho vyplývá, že opravdu i takové na první pohled obyčejné potraviny, jako je paprika nebo brambory, můžeme s klidem do toho našeho jídelníčku zařazovat.
1: No a tohle je vlastně taková krásná připomínka toho, že pro plnohodnotný jídelníček nemusíme hledat nějaké exotické potraviny, superfoods a ládovat se spoustou doplňků stravy. Někdy nám úplně bohatě stačí to, co máme doslova pod nosem. Třeba úplně obyčejná paprika anebo brambora.
0: Tak teď už to víte.
3: Chcete vědět něco o svém zdraví, užít si s dětmi show Karol a Kvído nebo koncert skupiny Legendy se vrací? Nemocnice Karviná Ráj vás zve na Den zdraví, který se uskuteční v pátek 11. září od 15 hodin v areálu Lodiček v Karvinském parku Boženy Němcové. Těšíme se na vás. Moravskoslezská nemocnice Karviná Ráj.

Radio Čas. Hity, které milujete. I swear to God I'll survive. If it kills me too. Hity, které milujete. Radio Čas.

0: jinde v Evropě nenajdete. Už 19. a 20. září ovládnou letiště Leoše Janáčka Ostrava, dny NATO a dny vzdušných sil armády České republiky. Přijďte zažít největší bezpečnostní show u nás. Zve vás Rádio Čas. A na místě si zapněte online rádio Dny NATO.
1: Skvělý zážitek z dnů NATO vám přeje hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás.
2: A Rigat.cz, military a outdoor vybavení pro každou misi. Najdete nás online i ve třech prodejnách, Semily, Ostrava, Olomouc. Rigat.cz, hrdý partner NATO Days.
3: Hity, které milujete. Čas. Radio Čas.

0: Rádio Čas. Rádio Čas. Film Time na Rádio Čas. Každý týden vás vezmeme do světa filmových premiér, nejlepších seriálů a zákulisních zajímavostí. Chcete vědět, na co vyrazit do kina nebo co rozjet doma na gauči? Film Time je vaše filmová jízdenka. Nezapomeňte! Vždy ve středu od 18 hodin v premiéře a v repríze v neděli od 9 hodin. Jedině na Rádio Čas.
1: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: flešky, kufříky vyměním za kuponky. Škola volá!
1: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
2: Pro výrobní závod Gates v Karviné hledáme kolegy a kolegyně na operátorské pozice. Nabízíme stálou práci, férový plat a další výhody.

Chceš načerpat inspiraci pro zdravější a spokojenější život? Poslouchej podcast Energiemi. Každé úterý v 18 hodin ti na Rádiu Čas přinášíme rozhovory s lidmi, kteří rozumí zdraví, sportu, meditaci i osobnímu rozvoji. Objev svou cestu k lepšímu já. Více na energiemi.cz. Každé úterý od 18 hodin podcast Energiemi. Jedině na Rádiu Čas.

nevidí mi do duše, že může to být složitý, i když působí to jednoduše, navenek je všechno fajn, za všemi těmi úsměvy. Nikdo neví, jak to mám, jak se sebou bojuju, že problém jsem já sám, troskota víc než pluju. Jak těžký je ráno stát a nasadit si šťastnou tvář, vždyť to znám.

0: které koncerty si užiješ. Na některé vzpomínáš celý život. Megakoncert Rádia Čas. 21. listopadu v Ostravar Aréně. Megakoncert Rádia Čas. Europe, David Koller, Olympic, Leny a Marpo. Hudba, emoce a tisíce lidí na jednom místě. Buď součástí večera, o kterém se bude mluvit ještě dlouho. Vstupenky na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí.
1: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
2: Hity, které milujete. Rádio Čas.
3: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
4: Vážně? A co umí?
3: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
4: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
5: Máte v bytovém domě původní elektrické rozvody? Bezpečnost elektroinstalace v domě nelze podceňovat. Hrozí riziko požáru. Solarmont zajistí odbornou rekonstrukci spolehlivě a s referencemi. Ozvěte se nám. Solarmont.cz.
0: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
6: Teď to zase vypadá, jako by někdo z nás musel mít poslední slovo, že?
7: Nemyslím si.
6: Ale tak, prosím tě.
7: Někdo potřeba říct přesný čas.

0: V rámci dnešního programu jsme se přesunuli s naším vysílacím studiem do Nového Jičína, kde probíhá úžasná slavnost města Nový Jičín. A kdo jiný by to měl zahájit, než přímo pan starosta, kterého tady vítám, Stanislav Kopecký, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: A začneme hned z hurta, jedeme od začátku. To znamená, letošní slavnost má podtitul Nový Jičín na stupních vítězů. Za co byste se dnes osobně vy postavil, jakože Nový Jičín na ten nejvyšší stupeň? Co by to bylo?
1: Víte, je to spoustu věcí, protože je to moje rodné město, které mám moc rád. Tady jsem se narodil, tady žiji, tady pracuji. Řada věcí, ať už je to poloha, historické památky, příroda, nám byla dána našimi předky. Ale my se snažíme to město dále rekonstruovat, rozvíjet. Například, co se týče nejenom těch chodníků, parkovišť, tak modernizujeme ty stávající sportoviště a budujeme nová. Prostě chceme, aby se v našem Novém Jičíně žilo dobře.
0: Ten program je totálně nabitý, já jsem na to koukal, ale kdybyste měl vybrat třeba jeden programový prvek nebo jednu věc, kterou byste fakt řekl, tam se běžte podívat, co by to bylo?
1: Vybrat z tak široké nabídky jednu věc, to snad není ani možné, ale určitě si každý vybere. Máme zde dílničky pro ty nejmenší děti, ukázky sportovních aktivit, divadelní představení. Samozřejmě i koncerty, ať je to Aneta Langerová, Jiné kafe a mnoho dalších. Ale možná jednu mimořádnost mohu nabídnout. Je to gigantické lanové centrum, které jsme vytvořili na parkovišti na Valech.
0: Já když jsem tady přijížděl, tak můj kolega tady z rádia mi říká, hele, teď to vypadá ještě tak všelijak, ale počkej, jak to bude vypadat později. A ten oficiální vlastně začátek je průvod. Je tam něco v tom průvodu, co bude opravdu překvapivé, zajímavé, nebo co bychom mohli vypíchnout?
1: Je to tak. Tento průvod se bude řadit u stadionu a určitě nás všechny překvapí svojí velikostí. Máme avizovaných několik stovek účastníků, takže půjde o rekord. Bude to rekordně dlouhý průvod. A nebude chybět určitě i nějaký ten alegorický vůz. Průvodu je možné sledovat na trase u divadla, Hotel Praha a samozřejmě na Novojičínském náměstí.
0: Ta celá slavnost nám tady představuje různé školy, spolky, kluby, jednotlivce. Je třeba něco, co vás v poslední době právě u těch institucí překvapilo?
1: Je to tak, že my máme v Novém Jičíně spoustu sportovců a šikovných sportovců a nebudu jmenovat ty sporty obecně, ale já bych přece jenom vypichl konkrétní osoby. A jsou to děvčata, ať je to Anička Ludvová, golfistka, která vyhrála nedávno mezinárodní turnaj Německa, tedy bude hrát a studovat v Americe a bude nás reprezentovat i ve světě. A samozřejmě z Nového Jičína každý musí znát Karolínu Maňasovou, protože ta je nejrychlejší nejenom v Novém Jičíně, ale i v celé České republice. Drží národní rekordy na 100 a 60 metrů. A já osobně bych preferoval ještě jméno Karel David, bývalý skvělý maratonský běžec, výborný trenér, pedagog a skvělý člověk.
0: Představme si, že se teď přesuneme na chvilku jakoby do Marvel filmu, tam se dá hrát s časem a posuneme se třeba o 3 roky dál. Představte si, že bude o 3 roky víc, to znamená 26, bude se psát rok 2029. Jakou změnou byste se chtěl v tom městě pochlubit?
1: Je to tak, že současné vedení města do toho sportu dává neskutečné peníze. Ať je to nová sportoviště, které jsme vybudovali u základních škol, ať je to nový pantrek, ať je to nový skatepark, ale za ty 3 roky máme rozpracované krásné věci, ať je to tenisová hala, anebo obrovský projekt multifunkční hala Jičínka.
0: Já se moc těším, až si to vyhodnotíme přibližně někdy kolem 6. hodiny. Pane starosto, moc vám děkuji, že jste za námi přišel. Přeju, ať to celé dobře dopadne. A jenom pro posluchače připomínám, že dnes vysíláme s rádiem ČAZ z Nového Jičína, kde probíhá slavnost města Nový Jičín. Hity, které milujete.

0: vánoční ukázky. Nejmodernější technika a zážitek pro celou rodinu. Dny NATO v Ostravě a Dny vzdušných sil armády České republiky se konají 19. a 20. září na letišti v Mošnově. Přijďte si je užít s Rádiem Čas. Více na webu Rádia Čas a na natodays.cz.
1: Skvělý zážitek z dnů NATO vám přeje hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás.
2: A společnost Schaeffler. Naše výrobky hýbou světem již 80 let. Nyní i v Ostravě. Nastupte k nám. Volná místa najdete na schaeffler.jobs.cz.
3: Hity, které milujete. Radio Čas.
2: Chcete vědět něco o svém zdraví, užít si s dětmi show Karol a Kvído nebo koncert skupiny Legendy se vrací? Nemocnice Karviná Ráj vás zve na Den zdraví, který se uskuteční v pátek 11. září od 15 hodin v areálu Lodiček v Karvinském parku Boženy Němcové. Těšíme se na vás. Moravskoslezská nemocnice Karviná Ráj.
3: Hity, které milujete. Čas. Radio Čas. Hity, které milujete.
4: Mám prostě

0: pojďme z Nového Jičína, ze slavnosti Nového Jičína, takže to budete mít úplně autentické. Je vidět, že už se to tady rozjíždí, no a my vám budeme nabízet během dneška spoustu zajímavých hostů. Dnes tady mám teď v tuto chvíli dalšího a já myslím, že to bude ten nejpovolanější, který nám řekne vlastně o tom všem, co se tady odehrává. Je tady pan Ondřej Rečka, ředitel městského kulturního střediska Nový Jičín. Dobrý den.
1: Dobré odpoledne.
0: Mě by zajímalo, ta první otázka je jasná. Jak dlouho se připravuje ten jeden den? Vy jste sice začali včera, ale ono to hlavní se odehrává dneska. Takže jak se dlouho připravuje taková slavnost? A kdy to vlastně začalo celé?
1: Tak zítra začínat nebudeme, začneme až v pondělí s příštím ročníkem, tak bych to možná uzavřel. Chystáme to celý rok, samozřejmě není to úplně jednoduché, takže snažíme se začít v pondělí, kdo bude schopen.
0: Jo. Kolik vlastně lidí je v zákulisí, kolik to lidí připravuje a je za tím vším?
1: Tak těch Idea Makerů je v podstatě okolo 5, to jsou takový tí hlavní stěžejní. A dneska si myslím, že se tady bavíme o stovkách, možná 200 lidí, co zatím stojí, a nejsme to jenom my, je to i hromada ostatních organizací.
0: Mm-hmm. Co bylo nejtěžší při skladbě letošního programu? Jako jak se třeba vybírají ti účinkující, jak propojit všechny ty místa? Ono to je docela logisticky náročné.
1: Účinkující vybíráme tak, aby to bylo dramaturgicky, aby to dávalo smysl, ať si tam najde každý něco, a není to taky jako jednoduché s tím, kdy mají, nemají čas a tady ty věci. Logistika, to už je věc druhá, ale na to máme strašně šikovné lidi, takže tam problém nevidím.
0: Pane řediteli, vy jste úplně ukázkou toho, jak se může delegovat, já to vždycky říkám, není nad to, když můžeme lidi delegovat, jo?
1: No to je jako šestý smysl.
0: Pod titulem celé té akce je Nový Jičín na stupních vítězů. Kdo nebo co je pro vás vlastně největším symbolem tohoto klejmu nebo tohoto mota?
1: Pro mě jsou to všichni Novojičňáci, protože si myslím, že ta naše slavnost není takovým holým festivalem, ale že je to opravdu o slavnosti a nestavíme to na těch interpretech. To si myslím, že každý, kdo... Není to jenom o těch organizátorech, ale podílí se v podstatě každý z každé školy, zušky a fokusy a volné střediska. Je to takové fakt jako hodně otevřené pro ty Novojičňáky, je to jejich slavnost.
0: Mm-hmm. Ono se říká, že vlastně tyto akce většinou velmi stmelí ty lidi dohromady. Takže... možná trošku jako vy i nahráváte tady tím.
1: Je to tak, my máme strašně výbornou spolupráci se všemi subjekty, my se snažíme být takový inkubátor vlastně těch nápadů, takže jako když někdo přijde, tak má u nás dveře otevřené.
0: Super. Je teď v tom letošním programu třeba nějaká věc, nějaký bold nebo vystoupení, které byste fakt chtěl vypíchnout, jak se říká, takový černý kůň dnešní slavnosti?
1: No, tak můžu dát svůj osobní tip, takový tip Ondřeje Rečky, a je to v 10 hodin bude na Galerka Stage, je to místní kapela v podstatě Redstone a je to skvělé, takže všem doporučuji a běžte se podívat. A potom mám ještě jeden takový jako boční tip, a my máme vlastně na náměstí je budova staré pošty, je to jeden z nejstarších domů vůbec na náměstí v Jičíně, a je tam ve druhém patře skvělý balkon, kde ten člověk uvidí tu slavnost úplně z jiného úhlu, takže to je taková zase skrytá perla naše.
0: Takže to byly tipy pana Ondřeje Rečky, ředitele městského kulturního střediska Nový Jičín. Já vám moc děkuji, že jste za námi přišel, a užijte si, pokud to je aspoň trošku možné, slavnost i sám za sebe.
1: Díky moc, těšíme se na vás.
2: Rádio Čas.

0: Posloucháte Rádio Čas a hity, které milujete. No a my dnes tak trošku netradičně vysíláme z Nového Jičína. Můžu vám říct, že ta atmosféra tady je úžasná, počasí vychází a nám se tady střídá jeden host za druhým a já tady mám první dámu, první ženu, takže dovolte, abych přivítal vedoucí odboru školství paní Oldřišku Navrátilovou. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Jak si to zatím užíváte?
1: Užíváme si to pracovně, ale náramně, protože všude potkáváme známé, učitele, pedagogy, kolegy a počasí nám přeje, takže je to báječná atmosféra.
0: Skvěle. Školy dnes nejsou jenom diváky, ale součástí vlastně programu i průvodu. Co všechno si děti třeba připravili, nebo pedagogové s nimi samozřejmě, co vás zaujalo?
1: Asi je potřeba říct, že to není poprvé, ale že slavnost už máme 31. a minimálně 30 let se zapojují všechny základní školy, teď už i mateřské školy do toho programu. Asi je velmi jednoduché udělat jakoukoliv kulturní akci a veškeré vystoupení a všechny ty aktivity si koupit. Ale tedy naprosté většiny si to vytváříme sami. Žáci základních škol, dokonce už děti z mateřských škol.
0: To je krásné. Je nějaký nápad z těch škol, který vás v letošním roce opravdu velmi překvapil?
1: Těch nápadů mají plno. Každá škola, základní škola se chce odlišit, tak třeba na základní škola Tyršova jde v duchu svého odkazu pana Tyrše, takže jsou hodně sportovní, ale jsou i hudebníci z Tyršky. Co se týče Komenské 66, tak ty třeba udělali krásnou olympijskou hru na řeckém Olympu a paní učitelky jsou krásné řecké bohyně. Doporučuji se podívat. Máme tady i Komenskou 68, která dělá tvoření ve smyslu krásných obrázků, pískování, medailů, poháru. Takže a základní škola Jubilejní jde v duchu sportu, tenisu a každý žák se má obléct do dresu, kde soutěží a hraje. Takže těšíme se na to a těšíme se nejvíce na ten průvod, který bude v 15 hodin.
0: Představme si, půjdeme teď do školy, víme, že vždycky, když ve škole zazvoní, na konci totiž žáci mají radši, že mají přestávku, ale představte si, že by to dnes, tohle všechno byla jako jedna vyučovací hodina. Co by si z toho měli žáci, respektive návštěvníci, odnést?
1: Víte, já už dlouho pracuji na odboru školství, kultury a sportu a ono to sebou neskutečně souzní, protože musíte se učit, abyste měl nějaké znalosti a abyste měl nějaké dovednosti, tak byste měl sportovat a ten pocit toho úspěchu se dostaví, když se hodně snažíte, ale i párkrát prohrajete a tohle to je nejvíc, že ty děti se snaží tvořit ten program, ví, jak je to složité a toho uznání si pak mnohem víc váží.
0: Já jsem se ptal už vašich předchůdců, kteří tady byli, a teď váš osobní pohled na to, na co se vy nejvíc těšíte, co je pro vás takový ten černý kůň, co si nechcete nechat ujít?
1: Samozřejmě je to ten průvod v 15 hodin, samozřejmě jsou to vystoupení umělců, ale já se třeba nejvíce těším, že se nám zapojila mateřská školka Maj, protože získali stříbrnou medaili za zdravou zahradu a všechny děti a jejich rodiče přijdou jako zahradníci. To je prostě jejich nápad, jejich podnět a jsem ráda, že to takto je.
0: Já vám moc děkuju. Měli jsme tady vedoucí odboru školství paní Oldřišku Navrátilovou. Program se teprve v podstatě rozjíždí. To hlavně vypukne v 15.30 tím průvodem. Moc vám děkuju, užijte si ten den, ať to všechno dobře dopadne, počasí už máte objednáno, takže přeju, ať to všechno dobře dopadne.
1: Děkuji za pozvání, krásný den všem.
0: Tak a vy posluchači Rádia Čas, jenom připomínám, že jsme stále v Novém Jičíně, v živém vysílání a pokračujeme dál.
2: Čas. Rádio Čas.

0: Už zase došel? Tvůj krém, šampon či parfém? Nálze máš kosmetiku i drogerii pohromadě, vůně, péče o pleť i vlasy, zubní pasty i čistící prostředky. Do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Alza.cz.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České kuře bez drobů, kilo za 49,90. A jeho český ajdam plátky 100 gramů s apkou pouze za 19,90. Albert. Dle srovnání k 26.8.
2: Hity, které milujete. Čas. Radio Čas.

0: Rádio Čas a hity, které milujete. A my se opět hlásíme z Nového Jičína, z živého vysílání v rámci slavnosti města Nový Jičín. Já tady mám zase dalšího milého, sympatického hosta. Teď to možná bude trošku takové praktičtější, protože tady mám paní tiskovou mluvčí a preventistku městské policie Nový Jičín, Ilonu Majorošovou. Já vás zdravím, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Tak, víme, že se slavností se spojuje i spousta dalších jiných praktických věcí, takže by mě zajímalo, kde zaparkovat, jak dorazit, protože víme, že tyhle ty věci jsou takovou komplikací. Tak jak to vypadá, kam můžou ti, co se ještě chystají dorazit, dojet? Uh-huh.
1: Tak dnes je možnost zaparkovat bezplatně na všech parkovištích v okolí Masarykova náměstí. Například je to ulice Štefánikova, Sokolovská, Generála Hlaďo, Tyršova. Bezplatné parkování je také na jedné polovině parkoviště na ulici Navalech. Druhá polovina tohoto parkoviště je vyčleněna pro část sportovního programu těchto slavností.
0: Kterým místům by se vyloženě měli návštěvníci vyhnout?
1: Tak už tradičně je pro bezpečnost návštěvníků zakázán vjezd všem vozidlům na Masarykovo náměstí a jeho přilehlé ulice, dále na polovinu centrálního parkoviště na ulici Navalech a na část ulice Divadelní, a to od křižovatky ulic Tyršova Divadelní po ulici Husova Divadelní. Parkoviště na ulici Tyršova u bývalé tiskárny. Výjimku mají pouze vozidla, která se podílejí na programu slavnosti nebo zásobují stánky na Masarykově náměstí.
0: Víme, že na těch akcích se tak trošku jako mění pozornost těch návštěvníků. Na co si ti návštěvníci mají nejvíce dávat pozor?
1: Tak samozřejmě každý návštěvník těchto slavností by si měl dávat pozor na své osobní věci, mobilní telefony a hlavně na malé děti. Malé děti, ty by měly být pod dohledem, vzhledem k vysoké koncentraci osob v této lokalitě, v této době, kdy bude procházet náměstím průvod. Ten by měl jít podle plánu ve 3 hodiny. Průvod vychází z ulice Divadelní a končí opory na Masarykově náměstí.
0: Vůbec to nechci předjímat, ale může se stát. Co když se dítko ztratí, jak má rodič postupovat a kam se má obrátit?
1: Je důležité nepropadat panice, buď oslovit pořadatele a nebo strážníka městské policie, a stejně jako v minulých letech se výzva bude hlásit na pódiu. Jako možnost předejít této ztrátě je předem se domluvit na nějakém vhodném místě, kde se třeba celá rodina sejde a předejdou tady tomu.
0: Vy už děláte 31. ročník těchto slavností a víme, že spousta věcí se nám opakuje. Dáte třeba návštěvníkům nějaké doporučení preventivní, čemu se vyhnout, aby předešli nějakým takovým problémům, které asi běžně máte na každé akci?
1: Tak stejně jako v minulých letech upozorňujeme, aby se lidé snažili na slavnosti dojít pěšky anebo využili možnosti hromadné dopravy, a pokud musí přijet vlastním vozidlem, aby respektovali dopravní značení, která jsou nezbytná k zajištění bezpečnosti všech účastníků akce.
0: Já moc děkuji za tyhle velmi důležité informace. Doufám, že si tu slavnost užijete i vy osobně. Přeji vám, ať se všechno povede, takže nemusíte téměř vůbec nic řešit. A ještě jednou tisková mluvčí a preventistka městské policie Nový Jičín Ilona Majorošová. Moc děkuji, že jste přišla.

0: Krásné sobotní odpoledne, slunečné odpoledne vám posílá Rádio Čas z Nového Jičína, kde probíhá slavnost města Nový Jičín. A my tady máme jednoho hosta vedle druhého a je to stále zajímavější a zajímavější. Já tady mám dalšího hosta. Vítám u mikrofonu paní Barboru Šimíčkovou, PR pracovnici Městského kulturního střediska Nový Jičín. Dobrý den.
1: Krásný dobrý den všem.
0: Tak otázka, kdyby k vám teď někdo dorazil, představte si, že jsem dorazil já nebo moje kolegyňka tady, a vy byste měla 2 hodiny na to, abyste nám vy byste nám sestavila 2hodinovou procházku nebo prohlídku městem. Co by to bylo?
1: Tak určitě bych všechny návštěvníky poslala rovnou do samotného centra dění, což je samozřejmě Masarykovo náměstí. Tam je po celý den spoustu koncertů a je tam i spoustu sportovišť, kde si lidé můžou něco vyzkoušet, podívat se na různé sporty, které v Novém Jičíně fungují. Za zmínku určitě stojí taky lanové centrum Highcube, které najdete na parkovišti na Valech a kde si můžete vyzkoušet svou odvahu na lanovém centru přímo se ziplinem. Pak bych na návštěvníky chtěla pozvat i na nádvoří Václava Havla, kde je umístěná stěna vítězů, která oslavuje úspěchy našich novojičňáků. A za zmínku určitě stojí i divadelní ulice, kde je další stage s doprovodným bohatým programem.
0: Když se podíváme na ten program, kde bych vlastně mohl hledat případně, jaký program je a možná třeba budou nějaké doplnění nebo změny. Kde to najdu?
1: Určitě doporučuji sledovat naše sociální sítě, kde dáváme aktuální informace a aktuální program. A pokud by někdo chtěl tištěný papírový program, tak ho najde v infostanu.
0: Víme, že lidi si rádi dělají fotky, že? Selfíčka a podobně. Kdybyste měla doporučit nějaké místo, které by si měli návštěvníci využít na tu krásnou fotku?
1: Tak letos jednoznačně u stupňů vítězů, které máme umístěné na Masarykově náměstí, tam si děti, rodiny můžou vzít i nějaké rekvizity, poháry, medaile, takže určitě doporučuji tam. A skvělé záběry taky ulovíte například večer před hlavními vystoupeními našich hvězd, což je třeba Aneta Langerová, Iné kafe a nebo Circus Brothers. No a pokud rádi točíte videa, tak doporučuji se podívat na náš slavnostní velkolepý průvod, který začne v 15 hodin.
0: My možná budeme opakovat některé informace dvakrát, ale často se stane, že nám děti odběhnou, zaběhnou, schovají se. Tak jak postupovat v tomto případě, kam se obrátit?
1: Tak tím hlavním bodem je určitě infostan, který najdou návštěvníci za hlavním pódiem na náměstí. Tam vám se vším pomůžou, ať už se bude jednat o nějaké ztracené dítko nebo jakékoliv informace, které budete potřebovat. Co se týče i nějakých zdravotníků, kteří se pohybují po celém náměstí, tak i po okolních místech.
0: Je nějaká věc, která se třeba ještě nestihla do programu jakoby umístit, tak abych to viděl, nebo je nějaká perlička, anebo třeba je něco, na co se vy nejvíc těšíte?
1: Určitě vám můžu doporučit například se uvolnit v kavárně Stará pošta, která je otevřená právě po celý dnešní den a tam je vlastně hezký výhled na celé náměstí, a nebo můžete využít taky chillout zónu na divadelní ulici, kterou si pro nás připravili naši sponzoři.
0: Já moc děkuju. To byla Barbora Šimíčková, PR pracovnice Městského kulturního střediska Nový Jičín. Věřím, že všechno dobře dopadne, všechno půjde jak po drátkách a nebudeme muset hledat žádné děti. Posloucháte stále Rádio Čas a hity, které milujete.

0: 31. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
1: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
2: Uložte si datum. Úterý 8. září dorazí Primark do Avion Shopping Parku. Objevte v našem zbrusunovém obchodě dámskou, pánskou a dětskou módu, ale i doplňky, kosmetiku a domácí potřeby. Nenechte si ujít naši skvělou módu za dostupné ceny. Primark. Milujte ten pocit.
3: Hej ty, hej, vyber si kroužek, neváhej. Na kytaru a do baletu vem sebou klidně svojí tetu. Fotbal, hip-hop, dramaťák, ať seš druhák nebo deváťák.
4: Kroužkobraní, festival zájmových kroužků 5. a 6. září v Avion Shopping Parku. Přijďte si s dětmi vybrat kroužek, který je bude bavit. Kroužkobraní, 5. a 6. září v Avionu.
5: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
6: Teď to zase vypadá, jako by někdo z nás musel mít poslední slovo, že?
7: Nemyslím si.
6: Ale tak prosím tě.
7: Někdo potřeba říct přesný čas.
6: A co třeba zprávy, že teďka budou být? Každopádně vám přejeme krásné ráno a krásný poslech.
7: Já bych řekl vůbec pohodu.
6: No prostě takové, ať se tě mám hezky, že?
7: Tam zní malý šum.
6: Kdo bude mít poslední slovo v pondělí, to se dovíte mezi 6. a 9.
5: Rádio Čas.
1: Rádio Čas. Které milujete. Rádio Čas.

0: Posloucháte Rádio Čas a hity, které milujete, a pokud byste si chtěli užít krásný den, tak máme pro vás tip, protože my teď živě vysíláme z Nového Jičína, kde probíhá slavnost města Nový Jičín. Opravdu počasí je luxusní program, nádherný. No a my vám to zprostředkováváme úplně autenticky a já tady mám dalšího vzácného hosta, kterým je ředitel územního odboru policie České republiky, pan plukovník Tomáš Kvíčela. Dobrý den.
1: Dobré odpoledne všem posluchačům Rádia Čas.
0: Tak, mě by zajímalo, a určitě nejenom mě, ale všechny posluchače, co se z pohledu policie mění ve chvíli, kdy do tohoto města zamíří tisíce lidí?
1: Samozřejmě už od samotného počátku jsme počítali, že této akce se zúčastní několik tisíc lidí, a proto policie zvýšila dohled na ulicích, konkrétně 22 policisty po dobu obou dnů, to znamená pátku a dneška. Na celém opatření se podílí policisté z územního odboru Nový Jičín a také speciální pořádkové jednotky krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje. Hlídky společně dohlížejí viditelně a pravidelně na chod ulic a všech míst, které souvisí s událostmi. Myslím si, že jsme vidět, a věřím, že situace bezpečnostní zůstane tak, jak je doposud, protože s danou událostí nemáme hlášené žádné přestupkové ani protiprávní jednání.
0: Tak to jsou ty nejlepší zprávy, které můžeme teď slyšet. Doufejme, že je uslyšíme po celý den. Ale přesto všechno už preventivně víme, že na takové akce se sjíždějí i ne úplně ti, kteří to mají jako zábavu. Je nějaká prevence třeba pro občany, jak se třeba vyvarovat nějakým kapsářům nebo nějakým takovým podobným incidentům?
1: Samozřejmě nejdůležitější je být bezpečnost, to znamená chránit si svůj majetek tak, aby na něho nemohla dosáhnout cizí osoba.
0: To znamená, prakticky já, když koukám třeba na sociální sítě, tak se tam doporučují mít vpředu ledvinky a podobné věci. Pomáhá to?
1: Určitě to pomáhá, protože člověk má být opatrný a má mít ty věci pod kontrolou, a když si šáhne na tu ledvinku, tak málo kdo šáhne po mých rukou a do té ledvinky se bude snažit dostat.
0: Jo, my to říkáme tady opakovaně, ale víme, že tady je spousta dětí. A jak se má zachovat rodič ve chvíli, kdy fakt se mu to dítě někam zaběhne, schová nebo ho nemůže najít?
1: Samozřejmě informovat pořadatele, hned provést vyhlášení, třeba na náměstí, jsou tady rozhlasy, kontaktovat 158 a my se budeme snažit co nejrychleji dítě předat rodičům, aby nedošlo nějakým fatálním následkům.
0: Ono je to možná formální otázka, ale přesto se zeptám, co pro vás bude znamenat, když ta akce doběhne do konce, jakože vlastně dopadla úspěšně?
1: Pro mě dopadne úspěšně tehdy, pokud já se zítra ráno podívám do takzvané svodky policejních zápisů a nebude tam hlášení o žádném přestupku a žádném protiprávním jednání.
0: Pane plukovníku, a užijete si ten den i třeba podle sebe, půjdete se na něco podívat? Máte tu možnost vůbec?
1: Ano, mám, určitě toho využiji, jak teď v odpoledních, tak i večerních hodinách.
0: Tak já moc děkuju, dostali jsme spoustu praktických informací, přímo od toho nejpovolanějšího ředitel územního odboru policie České republiky, pan plukovník Tomáš Kvíčela. Moc děkuji, že jste za námi přišel.
1: Děkuji a mějte se krásně, posluchači Radia Čas.
0: A my samozřejmě budeme zprostředkovávat tu atmosféru a to všechno tady přímo z Nového Jičína i nadále, takže držte vlnu, posloucháte Rádio Čas, hity, které milujete. Rádio Čas.

0: taky čeká dlouhá noc. Teď ještě noc nemáme, máme sobotu 5. září a my se stále nacházíme v Novém Jičíně při oslavách města Nový Jičín a já tady mám dalšího vzácného hosta. Tím je Nikola Maňáková z návštěvnického centra Nový Jičín. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Tak, já začnu rovnou z hurta. Kolik prodejců se tady a vůbec jako těch věcí objevuje a co z těch nabídek, které tady jsou, nejvíc vyčnívá?
1: Vlastně na všech těch pointech máme celkem 71 prodejců, vlastně s tím, že jední se nachází třeba u lanového centra, máme u Beskydského divadla, ale ta největší a nejlákavější nabídka je samozřejmě na Masarykově náměstí.
0: A kdybyste vy měla za sebe vybrat, co je třeba pro vás taková topka, co byste si nenechala ujít nebo vyzkoušet, tak co by to bylo?
1: No, mě osobně hrozně lákají italské sendviče, vlastně z olomouckého a už nově prý i ostravského bistra Claudio. A kdybych měla vytknout třeba ještě někoho z těch rukodělných, z toho klasického jarmarku, tak je to Vahalik Design, protože má úžasné dřevěné výrobky.
0: Mm-hmm. Takže italská kuchyně, to je vaše parketa.
1: Miluju Itálii.
0: Tak, tady si je spousta i různých památek. Určitě jsou mnohé zdarma a když se půjdou podívat ti návštěvníci, tak kam můžou jít, co byste z toho třeba vybrala a vypíchla, že si nemají nechat ujít?
1: Tak určitě největší lákadlo je kostelní věž, která bohužel v tuto chvíli již vyprodaná, ale například u nás v návštěvnickém centru máme doprovodný program, kdy vlastně letos poprvé návštěvníky provedou hyklové, vlastně nějakou tou tovární výrobou, něco málo se dozví. Určitě za zmínku stojí Žirotnický zámek, který je tady nedaleko, anebo na Staré poště je galerie, kde je krásná výstava vlastně věnovaná nyní sportovcům.
0: Víme, že při takovém velkém počtu lidí je spousta introvertů a lidí, kteří si chtějí odpočinout, udechnout. Je i tady nějaké takové místo, kde si můžu, jak se říká, udělat nějaký chill, odpočinek a klid?
1: Určitě. Myslím si, že zrovna tady na Laudonově nádvoří je takový krásná chill zóna, vlastně tady u vás u Radia Čas. Ale například, kdyby někdo chtěl vypadnout úplně tady z tohohle ruchu, tak nedaleko je vlastně bývalé letní kino, vlastně Smetanovy sady a tam se dá krásně odpočinout, máme hezké počasí, tak určitě i tam.
0: Já určitě doporučuji i to místo, kde jsme my, protože tady máme z rádia krásná lehátka, máme tady dokonce takové podušky, že se můžou lidi natáhnout, takže rozhodně tady si budete relaxovat, podívat se za námi. A teď by mě zajímalo, jaká nejčastější otázka se objevuje v návštěvnickém centru od návštěvníků?
1: No, co jsem zjišťovala dneska od kolegyň, tak právě nejvíce se ptali na tu kostelní věž, která byla rychle že vyprodaná, protože dneska jsou vstupy zdarma, ale velice rychle se obsadily rezervace.
0: Jak sami slyšíte, tak ten program je nabitý, bohatý a určitě se tady nebudete nudit. Pokud ještě nevíte, co s dnešním programem, určitě zavítejte na slavnosti do Nového Jičína, budete se bavit a já děkuji paní Nikole Maňákové a doufám, že si to užijete i vy.
1: Také děkujeme a určitě si to užijeme všichni. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Posloucháte stále Rádio Čas, hity, které milujete, a my se vám znovu hlásíme z Nového Jičína, kde probíhá slavnost města Nový Jičín. A teď tady mám hosta, který je tak trošku v zákulisí, ale bez něho by to určitě nešlo, protože veškeré koncerty a stage a všechno kolem dokola se odehrává pod jeho patronací. Mám tady pana Jiřího Macíčka, produkčního a technika městského kulturního střediska Nový Jičín. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Já si dokážu, Jirko, představit, jaké to je, chystat takovou akci. A zajímalo by mě, kolik scén a pódií technicky vlastně zajišťujete, obsluhujete a co se musí udělat pro to, aby nevznikl takový ten, jak se říká, ten lidový chaos?
1: Já odpovím trošku asi spíš jako produkční, protože v Novém Jičíně máme spoustu vystupujících a slavnost města Nové Jičíně je o těch novojičínácích, a aby měli kde vystoupit, tak máme pro ně chystané 4 podia, z toho 2 jsou náměstí, tady je to hlavní podium, kde se odehrávají ty největší koncerty, galerka stage, kde převážně už jsou potom vystupující, kteří jsou více spjatí s klubem. Máme tady divadelní stage, kde třeba dopoledne hrály školy, ta je u divadla, odpoledne tam budou poslechovější koncerty, a máme tady divadelní stage, takovou menší druhou, kde už jsou zase nějaké menší rozhovory a tak dále. Aby se to všechno stihlo vlastně tady tohleto odehrát, tak náměstí ty dvě podia střídají a střídají se vlastně na minutu přesně, jedno skončí, druhé začne, tak aby zase i diváci nemuseli čekat na přestavby, přezvučení a tak dále. A naopak, ti, co třeba toho hluku mají moc, tak můžou jít na to divadelní stage, kde už je třeba ta dramaturgie řešená trošku jinak a běží vlastně nezávisle na tom, co se děje na náměstí.
0: Mm-hmm. Už jste mi tím trošku odpověděl vlastně i na tu otázku, jak se to staví ta pódia, aby se vlastně ten ruch nebyl, aby se ty pódia nebyly, ale tím jste mi už odpověděl,
1: že
0: jedno hraje, druhé odpočívá, takže to je taková, si myslím, běžná věc už na dobrých festivalech, takže vidím, že to máte světově, to je skvělé. Co je vlastně pro vás, jako pro toho člověka, který to celé řídí, vlastně ten nejnapínavější okamžik té živé akce? Kdy přichází ten okamžik, kdy jako si říkáte, hlavně to klapne a odechnete si?
1: Já mám asi dva takové okamžiky a oba dva jsou večer. Jeden je takový, když si člověk uvědomí, že všechno proběhlo a nikomu se nic nestalo, že všechno dopadlo dobře, protože kolikrát tím, jak tu máme opravdu masu lidí, tak je to takové, že může se vždycky něco stát, takže když se nic nestane, tak je to v pořádku. A ten druhý, když vlastně všechno proběhne tak, jak má, všichni přijedou na čas a všichni odjíždějí spokojení, tak to je pro nás ta největší satisfakce a samozřejmě ohlas lidí.
0: Vždycky ti lidé, kteří jsou v zákulisí, nejsou vidět, takže by bylo dobré říct, kolik lidí se třeba podílí na těch přípravách právě toho zázemí, toho technického pódií a toho průběhu.
1: To je asi za mě těžké teď rychle spočítat, ale na těch 4 podích se bavíme zhruba třeba o 30 lidí, kteří kolem toho takhle nějak fungují. Mm-hmm. Zvuk světla, máme tady video, děláme tady přenosy už.
0: Lidi tohle většinou jako vidí, že tam se míhají lidé, většinou mají černý design, že to asi není nic nového. A vy sám, kdybyste měl na něco pozvat nebo doporučit, ať si určitě návštěvníci nenechají ujít?
1: Slavnost města je nejenom o podích, ale těch scén vlastně je tady moc a celou se snažíme dělat vlastně interaktivně. Můžou si tady vyzkoušet spoustu věcí, je tu postavené provizorní lanové centrum, takže přijďte a vyzkoušejte si úplně všechno, co stihnete.
0: Úplně závěrečná otázka. Máte vůbec možnost vy si něco užít jako návštěvník během těch slavností?
1: Je mi líto.
0: Takže se pak podíváte na video.
1: Přesně tak.
0: Super. Tak to byl Jiří Macíček, produkční a technik městského kulturního střediska Nový Jičín. Já vám budu držet palce, ať vám to všechno dobře dopadne. Ať si můžete v klidu třeba zítra říct, jo, bylo to fajn, bylo to v cajku, neměli jsme žádný problém.
1: Já moc děkuji.
0: Tak a milí posluchači, my samozřejmě nekončíme, jsme tady až do večera, do 6. hodiny, takže pokud máte chuť se přijít pobavit a podívat se, jak to opravdu funguje skvěle, v Novém Jičíně jste určitě vítáni. Rádio Čas. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Představ si ten moment. Zhasnou světla a první tóny hitů, které znáš nazpaměť. Megakoncert Rádia Čas. 21. listopadu Ostravar Arena Ostrava. Europe, David Koller, Olympic, Lenny a Marpo. Nečekej, až ti budou ostatní vyprávět, jaké to bylo. Buď u toho. Vstupenky na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí.
1: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
2: Hity, které milujete. Čas. Rádio Čas.

Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax. I ty, které milujete. Čas. Radio Čas. I ty, které milujete.

0: Posloucháte Rádio Čas a my vás opět zdravíme z Nového Jičína, kde probíhá slavnost města Nový Jičín. Je to tady nádherné, když nemáte ještě program, určitě za námi doražte, protože ten program je nabitý. No a já tady mám dalšího vzácného hosta, kterým je historik Radek Polach. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: A já se zeptám na jednu věc hned na začátku. Když se řekne sportovní historie Nového Jičína, který příběh by měl znát vlastně každý místní občan?
1: Ten příběh začíná v roce 1710, kdy byla udělena první listina nejstaršímu spolku sportovnímu v Novém Jičíně, a to byl Střelecký spolek. Od té doby, to už je víc jak 3 století, se datuje historie sportu vůbec v Novém Jičíně jako takovém. V rámci této záležitosti se na Staré poště uspořádala výstava, která se sportu jako takovému věnuje od těch nejstarších dob až do současnosti.
0: Vy jste mi už trošičku nahrál na tu druhou otázku, protože by mě zajímalo, a nejenom mě, ale určitě návštěvníky a posluchače, který exponát nebo fotografie na výstavě Sportovní Jičín včera a dnes vás osobně nejvíce vtáhl do minulosti?
1: Tak těch fotografií je velká spousta od všech oddílů sportovních, které v Novém Jičíně existují. Dali jsme to dohromady s kolegou Chrustavčukem za poslední asi 3 roky do novojičínského zpravodaje. A z těch exponátů, které vystavují se ze sbírek Muzea Novojičínska, jsou nejvýznamnější čepice olympionika Jiřího Rašky a taktéž i pokryvky hlavy Dany a Emila Zátopkových.
0: Tak to si myslím, že musí být úplně unikátní teda exponáty. Já teď možná malinko odbočím, já si pamatuju, že když se otvírala chata Emil Zátopek na Lysé hoře, tak pro mě bylo fascinující, že vlastně tam byla paní Zátopková a přímo v kronice na začátku vlastně toho všeho je její podpis, takže to je úplně úžasný vhled do té historie.
1: U Dany Zátopkové jsem byl 2x. A strašně moc milá ráda moravskou slivovici.
0: To není vůbec překvapivé. Byl některý sport třeba v minulosti populárnější než je dnes?
1: Byla to určitě atletika a takové ty vzpěračské záležitosti, no a samozřejmě fotbal. U nás existovalo několik fotbalových klubů, ať to bylo FC Sparta Neutychain nebo fotbalový klub, který byl navázaný na nejslavnější kloboučnickou továrnu na světě, nebo i nejstarší, FC Hykl.
0: To jsou úplně neuvěřitelné vhledy do těch historických věcí. Ono stačí, když si člověk otevře i nějaký biletin nebo něco z historie, tak mě fascinuje třeba i to vybavení, oblečení, jak to vypadalo úplně jinak dneska. Dneska už je to trošku i o té módě, tehdy to asi moc neřešili.
1: Sport má s módou samozřejmě hodně společného, protože podle sportovního odění se odvíjela rovněž i móda, což se odehrává i v současnosti.
0: To určitě. Výstava na Staré poště,

0: si užijete ten dnešní den? Je něco, na co se třeba vy sám osobně nejvíc těšíte?
1: Tak těším se na slavnostní průvod, který proběhne ve 3 hodiny a kde budou prezentovány právě tyto naše sportovní oddíly.
0: Já vám přeju, ať si to užijete, ať ten den vyjde vám i všem, kteří tady přijdou, a vás, posluchače Rádia Čas, vyzývám, pokud chcete a chcete se pobavit, určitě doražte do Nového Jičína. Mějte se hezky, nashledanou.
1: Děkuji za pozvání, nashledanou.
2: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: show jinde v Evropě nenajdete. Už 19. a 20. září ovládnou letiště Leoše Janáčka Ostrava, dny NATO a dny vzdušných sil armády České republiky. Přijďte zažít největší bezpečnostní show u nás. Zve vás Rádio Čas. A na místě si zapněte online rádio Dny NATO.
1: Skvělý zážitek z dnů NATO vám přeje hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás. A Rigat.cz, military a outdoor vybavení pro každou misi. Najdete nás online i ve třech prodejnách, Semily, Ostrava, Olomouc. Rigat.cz, hrdý partner NATO Days.
2: Hity, které milujete. Radio Čas.
3: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
4: Vážně? A co umí?
3: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
4: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
5: Pro výrobní závod Gates v Karviné hledáme kolegy a kolegyně na operátorské pozice. Nabízíme stálou práci, férový plat a další výhody.
6: Volejte bezplatně 800 800 872.

0: Ráno Moravo s Radimem a Lenkou.
1: Teď to zase vypadá, jako by někdo z nás musel mít poslední slovo, že?
2: Nemyslím si.
1: Ale tak prosím tě.
2: Někdo potřeboval říct přesný čas.
1: A co třeba zprávy, že teďka budou být? Každopádně vám přejeme krásné ráno a krásný poslech.
2: Já bych řekl vůbec pohodu.
1: No prostě takové, ať se tě mám hezky, že?
2: Tam zněla malý šuml.
1: Kdo bude mít poslední slovo v pondělí, to se dovíte mezi 6 a 9.

0: Posloucháte Rádio Čas a hity, které milujete, a my vás opět zdravíme po několika minutách z Nového Jičína, kde probíhá úžasná slavnost města. A já mám tady vzácného hosta, paní Janu Černou z marketingového oddělení Beskydského divadla. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Dneska divadlo vychází mezi lidi. Co všechno jste připravili pro návštěvníky a co se vlastně odehrává v té divadelní ulici?
1: Tak my za divadlo vytváříme vlastně backstage stage, která se nachází přímo za divadelní budovou. Máme program situovaný hodně pro děti, dětské pohádky, hrajeme, máme čtení pro děti, takovou menší hru, kdy si mohou vyzkoušet vlastně divadelní profese, a velká část je také věnována koncertům. Dneska nám tam vystoupí Patrik Kačo, který bude hrát na klavír, možná už právě vystupuje, zdejší Sextet Plus, a také dva folkoví zpěváci, Jakub Tichý a Blondýna.
0: Mm-hmm. Kdy a proč se vlastně rozhodlo, že se to bude odehrávat v této podobě a v tomto místě?
1: Bylo to někdy asi před 3 lety, kdy nastoupil vlastně náš nový pan ředitel a chtěl vlastně to divadlo zapojit tady do zdejšího dění, takže se slavnosti města rozšířily o divadelní ulici celou, kdy vlastně kromě naší beskydské stage je ještě divadelní stage dole, kde většinou vystupují zdejší základní umělecké školy. A pan ředitel chtěl trošičku vlastně i zviditelnit i nás. Tam my jsme tam trošičku zapadlí odsud, takže tak to bylo.
0: Vy jste se také nechali inspirovat těmi hollywoodskými věcmi. Máte tady chodník slávy, který údajně můžou děti získat teda na chodníku slávy medaily. Co pro to musí udělat?
1: Ano, to je právě ta hra pro děti, kdy oni si hází kostkou a podle toho, co hodí, tak si vyberou nějakou divadelní profesi a na základě toho musí udělat nějaký úkol, který se týká dané profese. Takže musí třeba zahrát něco jako herci, nebo mají tam jako kostýmy na zkoušení, máme tam i loutky, takže vodění loutky. A když tak splní a udělají to nějak, alespoň, tak dostanou medaily a dostanou i nějakou sladkou drobnost a i takovou menší divadelní slevičku pro dětského diváka.
0: Víme, že Kdo si hraje nezlobí, co když se tam třeba bude v tom angažovat i nějaký dospělý. Pustíte ho?
1: No, samozřejmě.
0: Pustíte i dospělé, dobře. Co je vaším jakoby motivátorem, co děláte pro to, abyste vlastně ty lidi, ty návštěvníky dostali víc do těch divadel?
1: Já si myslím, že vlastně divadlo není jenom takovéto klasické představení večerní. Je to místo setkání, je to vlastně i ta hudba, koncerty, i ta radost dětská. Takže to, že si to zkusenku lidi, kteří třeba nikdy nebyli na dětském představení, tak je možná nakopné jít trošičku jako dál a vejít k nám do divadla a třeba zažít i skutečné večerní představení například pro děti.
0: Vy to tak krásně popisujete, tu atmosféru, a tak pojďme si udělat takový malý úkol. Kdybyste měla tu atmosféru, která se tam odehrává teď v divadelní ulici a na chodníku Slávy Novojičínském, a měla byste tomu té atmosféře dát nějaké název nějakého představení, jaké by to bylo?
1: No, nad tím jsem dlouho uvažovala, to je velice zajímavá otázka. Kolega říkal zahradní slavnost, já jsem říkala absurdní drama, no tak to určitě. Ale já bych řekla tak třeba nějaké radostné setkání.
0: Super. Já si myslím, že to je velká motivace k tomu, aby návštěvníci opravdu dorazili a podívali se, a jak jste slyšeli, dospělí se můžou zapojit, a když už to nestihnou v tom Hollywoodu, tak v Novém Jičíně můžou být na chodníku slávy. Já vám přeju, ať vám všechno dobře dopadne, ať se všichni užijou, a pro návštěvníky, kteří ještě nedorazili, doporučuji, přijďte do Nového Jičína. Takže to byla paní Jana Černá z marketingového oddělení z Beskydského divadla. Přeju vám, ať se vám všechno vydaří.
1: Moc děkuju.
0: A posluchači Rádia Čas, my pokračujeme dál s muzikou a za chvilku tady budeme mít dalšího vzácného hosta.
2: Chcete vědět něco o svém zdraví, užít si s dětmi show Karol a Kvído nebo koncert skupiny Legendy se vrací? Nemocnice Karviná Ráj vás zve na Den zdraví, který se uskuteční v pátek 11. září od 15 hodin v areálu Lodiček v Karvinském parku Boženy Němcové. Těšíme se na vás. Moravskoslezská nemocnice Karviná Ráj.

0: To byli tým a držím ti město a já teď držím město v Novém Jičíně na oslavách města dalšímu zajímavému hostovi. On mi tady dokonce podal kartičku, abych to řekl správně, takže mám tady pana inženýra magistra Petra Gáje. Děkuji za kartičku, vracím kartičku. Když nám dají kartičku, tak ji ukazujeme, že jo? A jinak je to tiskový mluvčí zdravotnické záchranné služby. Říkám to správně.
1: Říkáte to správně. Dobrý den posluchačům a všem účastníkům tohoto krásného dne.
0: Tak, jaké zdravotní potíže řeší záchranáři na takových akcích a hlavně, jak jim lze předejít?
1: Nejčastěji na takových akcích asi řešíme kolapsy. Kolapsy nebo synkopy, to znamená zhorka, z málo tekutin, které ti klienti nebo pacienti přijímají. Takže kolapsy, anebo někdy jsou to úrazy.
0: No, už jste mi nahrál na druhou otázku, protože ono to je takové většině omílané téma, ale ty tekutiny, že jo, co si budeme namlouvat? Dostatek tekutin, kolik to je, jak moc se má pít, má na to vliv ta teplota, nemá vliv, ti lidi kolem dokola. Mám to toho nejfundovanějšího.
1: Tekutiny určitě hrají velký vliv. Samozřejmě těch tekutin by měl být dostatek, nejlépe nealkotekutin. Někdy samozřejmě ti lidé si dají velmi hodně tekutin, ale toho druhého hrázu, ale doporučujeme k nealkotekutiny, samozřejmě když si člověk dá několik málo piv, tak to není úplně špatně, ale musí to proložit i tím nealkem a samozřejmě dostatek a je to velmi individuální u všech těch účastníků.
0: Když se bavíme o tom programu a o tom, co se tady děje, je tady samozřejmě spousta dětí. Co u těch dětí, co by si měli u těch dětí ti rodiče nejvíce hlídat, aby jim neskazili tu zábavu?
1: Jo. Já jsem poslouchal předchozím vstupu pana plukovníka od policie, tak tam bych doporučil každému dítěti buď napsat telefonní číslo na ruku nebo na nějakou kartičku, aby se neztratili. No a pak samozřejmě, aby se drželi těch rodičů. A pak, když budou na nějakých atrakcích, tak dbát bezpečnosti, to znamená skákací hrady, trampolíny a v dostatečném množství těch dětí, aby jich tam nebylo velmi hodně, protože ty úrazy vznikají právě na takovýchto atrakcích.
0: Jak poznám já, jako třeba účastník, že třeba ať už u mého rodinného příslušníka, nebo třeba u někoho cizího, že se jedná o přehřátí, anebo je to už jako něco horšího a mám volat záchranáře?
1: Ano. To přehřátí většinou probíhá tak, že ten pacient vás přestane nějakým způsobem vnímat. Je slabý, malátný, může být bledý, opucený a těch důvodů může být velmi hodně. Může být samozřejmě nějaký jeho zdravotní problém, který už má z minulosti, anebo je to ten nedostatek tekutin, po případě velký nebo dlouhý pobyt na ostrém slunci v nevětraných prostorách. Takže nejčastěji je to slabost, dezorientace, různé točení hlavy, bolesti hlavy, zvracení a potom to samozřejmě může přijít do dalších komplikací.
0: V dnešní době je výhoda, že máme vlastně ty mobilní telefony, ale přesto se zeptám, kam se mají obrátit případně na místě nebo kam mají volat, když něco takového se stane.
1: Nejčastěji, když budeme mluvit, bavit o dětech, tak by tam byl mít nějaký dospělák. Dospělák, anebo pokud možno člověk, který ty lidi zná. A pak, když tam nikdo nebude, nebo ten pacient se bude samozřejmě horší v tom čase, tak neváhat a volat číslo 155, čili zdravotnické operační středisko zdravotnické záchranné služby našeho kraje.
0: Já vám přeju, ať těch zásahů máte co nejméně, ale ještě otázka na závěr. Je to tak zatím pade na pade, co jsou tady hosté. Máte vy šanci vůbec jakoby ten, který tady dohlíží na tu bezpečnost a na ty věci kolem dokola, si třeba užít nějaký koncert nebo nějaké vystoupení nebo divadlo?
1: No, podle mě tady kolegové z Nového Jičína, protože já nejsem přímo odsud, si tu akci užijí možná jen pracovně, ale samozřejmě i to se týče nějakého kulturního programu. Takže jako zaměstnanec si užiju asi odpoledne nebo k večeru a jako člověk, který se přijde podívat, toho rád uvítám a rád se na takovou akci podívám. Takže jsme schopni se na takovou akci podívat a účastnit se jí.
0: Takže vám přeju, ať si to užijete, protože když tady byl váš kolega z produkce, tak tam řekl, že si ji neužije vůbec, že ji uvidí jenom na videu. Takže ať se všechno daří, ať máte co nejméně práce a ať vám vyjde ten ročník úplně na jedničku.
1: Já vám moc krát děkuji za pozvání a přeju všem účastníkům krásný den. Užijte si to a hlavně se vraťte domů ve zdraví.
0: Pokud ještě nevíte, co s dnešním krásným sobotním dnem, tak určitě přijďte do Nového Jičína, protože tady se rozhodně nudit nebudete. Rádio Čas.

0: Čet. Posloucháte Rádio Čas, stále z Nového Jičína, kde máme krásné počasí, kde si můžete užívat slavnost města Nový Jičín, a já tady mám dalšího vzácného hosta, a tím je místostarosta Nového Jičína, pan Ondřej Sirovátka. Dobrý den.
1: Dobrý den, přeji všem posluchačům krásné odpoledne.
0: A pojďme se teď pobavit o partnerských městech. Ze kterých partnerských měst dnes přijeli hosté a co jim chcete v Novém Jičíně ukázat?
1: My máme celkem 6 partnerských měst, nicméně na tyto slavnosti přijeli 2 z nich, a to Kremnica ze Slovenska, což je mimochodem naše nejstarší partnerské město, už 62 let, to je skoro neuvěřitelné. A potom Kremnica, která teda, se kterou to máme necelých, to partnerství necelých 30 let v současné době. Určitě jim ukážeme naši novou expozici Pod popelem, která je dneska otevřena i pro návštěvníky slavností mezi 9. a 5. hodinou. A je to vlastně expozice jednoho domu, který v roce 1427 vypálili husité při nájezdu. Všechno se tam pohřbilo a teď to bylo nalezeno a vystavujeme to v nové expozici. No a potom taky jsme měli takové pracovní setkání, na kterém jsme si říkali zájemnou inspiraci ohledně spolupráce s mládeží, participace na chodu města a podobně. Takže tam jsme se inspirovali vzájemně, to řekněme, byla ukázka i z jejich strany, a taky jsme je provedli po nějakých našich nových investicích, které se týkají mládeže, takže třeba pump track, venkovní bazén, anebo nové bydlení pro mladé.
0: Už to je 31. ročník, pokud se nepletu. Zajímalo by nás, co vlastně ty zahraniční návštěvníky většinou nejvíc překvapí?
1: Určitě to, co oceňují velmi, tak je nějaká taková jako čistota ve městě, což je něco, to je takový paradox, za co nás často místní lidé kritizují, ale oni mají pocit, že tady je opravdu pěkně čisto, zároveň organizace perfektní, a taky to, kolik různých spolků, organizací a škol se do akce zapojuje. A je pravda, že ty slavnosti naše jsou tím výjimečné, že to není pouze o těch kapelách velkých, ale právě o těch místních, které se předvádí a na které se zase samozřejmě přijdou podívat rodiče a případně další rodiny a podobně.
0: Ono, co si budeme namlouvat, to partnerská města zní tak strašně noblesně oficiálně, nicméně vzpomenete si třeba, kdy vzniklo něco spontánního při komunikaci právě s těmi zástupci těch partnerských měst, což bylo třeba naprosto neformálně, a pak z toho třeba byla něco velkého?
1: Těch věcí dostatně, zkus nějaké zajímavé vybrat. My se snažíme obecně to partnerství přiblížit i běžným občanům našeho města. Takže třeba když jsme byli jednou na návštěvě novelaře, na takové řekněme oficiálnější návštěvě, tak jsme zjistili, že tam vlastně přímo ve městě se vyrábí parmigiano, protože oni jsou v tom regionu, kde je možné to vyrábět, to má evropskou ochrannou známku, balzamikový ocet, víno a další věci. Naopak v Epinalu zase měli různé speciality z Mirabelek, tak nás jednou napadlo díky tomu, že bychom mohli udělat na adventní jarmark vlastně takový prodej našich produktů z partnerských měst. A už je to tradice, děláme to vždycky 2 dny během toho adventního jarmarku, který trvá zhruba 3 týdny, a novojičňáci už si na to zvykli a ví, že tam vždycky můžou koupit nějaké věci, které u nás neseženou. Takže už jsem zmiňoval nějaké ty věci z novelary, ale pak jsou tam třeba i nějaké specialitky z Kremnice, kde mají takovou biofarmu, takže tam vždycky máme nějaké klobásky nebo případně sýry a z dalších měst zase další věci. Takže to je jedna taková věc. A potom třeba při jedné návštěvě, když máme to téma sport, tak se potkali zástupci hokejistů z Epinalu z francouzského města a z našeho Nového Jičína, a dohodli se, že udělají takový vlastně mezinárodní turnaj, jeden u nich, jeden u nás, a už se z toho taky stalo pomalu tradice a dokonce se jich vzájemně navštěvují. No a potom samozřejmě taky navštěvy škol, které zase vznikly už jako dlouhodobě, ale taky díky tomu, že ti představitelé města se potkávali.
0: Já jsem rád, že to říkáte, protože to znamená, že to není jenom ten úřední název partnerská města, ale že když si můžu koupit opravdu pravý italský výrobek, tak to už vidím, že to asi má nějaký význam.
1: My to už říkáme ochutnávka partnerských měst.
0: Přinášejí nebo přivážejí tady i partnerská města přímo něco na slavnost, co bychom mohli vidět?
1: Obvykle ano. Je třeba říct, že teda letos tomu tak není, ale stává se to spíš na pivobraní, kdy máme pravidelně pivovary ze Švintochovic z Polska, nebo právě z Novary, to už jsem zmiňoval, anebo z Epinalu z Francie. Na pivobraní jsme tady taky z Kremnice zase měli kremnické krumple, to je taková jich sladká specialita. No a nebo zase z Oravského hradu, což není přímo naše partnerské město, ale je to taková spřátelená atraktivita, tak sem vozí obvykle buď na pivobraní nebo na slavnosti jejich strašidla hradní.
0: Kdybyste vy teď třeba měl někomu z našich návštěvníků, kteří tady jsou, kromě toho, že si odvezou fantastický zážitek, říct, ale tohle si určitě pořiď, tohle si odvez, tohle je úplně to nejlepší, co by to bylo?
1: No, já to možná trošku obrátím, protože zrovna dneska jsem se jich na to ptal, konkrétně teda našich přátel z Novelary z Itálie, a ti říkali, že určitě si dovezou inspiraci, to je jasné, to je takové, řekněme, nehmotné, ale jako první řekli pivo. Takže pivo je asi taková věc, která si vozí hodně návštěvníků obecně, nejenom Nového Jičína, ale Česka.
0: Já si myslím, že to je naše evropské unikum, že kdykoliv řeknete, že jste z České republiky, tak buď to pivo, nebo vám řeknou hokej. a hlavně ty země, ve kterých se ten hokej hraje. Já si myslím, že to zní úplně fantasticky, už teď se těším na to, až tady přijedu potom na ty vaše trhy, kde budete mít ochutnávky z těch partnerských měst. Věřím, že si to užijete ten dnešní den, budeme se těšit na náš hlavní, ne na hlavní program, ale ten špička toho všeho je ten průvod. Vy jste mi tady ještě mezi řádky říkal, že vlastně průvod sice startuje oficiálně v 15, ale tady na náměstí by měl dorazit kolem 15:30.
1: Je to přesně tak, určitě se přijďte podívat, stojí vždycky za to.
0: Děkuju. To byl pan místostarosta Nového Jičína, pan Ondřej Sirovátka. Děkuji za návštěvu a užijte si ten dnešní den.
1: Já také děkuji a naslyšenou.
2: Radio Čas. Hity, které milujete.

Už zase došel? Tvůj krém, šampon či parfém? Nálze máš kosmetiku i drogerii pohromadě. Vůně, péče o pleť i vlasy, zubní pasty i čistící prostředky. Do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Alza.cz.

zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.

úterý ráno po 8 hodině. To chceš slyšet. Na rádiu Čas rozdáváme vstupenky na špičkové koncerty a festivaly. S kým? Kam? To se dozvíš každé úterý po 8 hodině ráno. Buď u rádia, buď ve hře. A možná zrovna ty budeš u pódia. Rádio Čas. Hrajeme největší hity a rozdáváme top hudební zážitky.

0: Posloucháte pořád Rádio Čas na slavnostech města Nový Jičín a ten program bude hodně zajímavý a bohatý i nadále a já tady mám zrovna teď tu šanci pozvat přímo vystupující. Takže mám tady kapelu, která si říká Brixton, jsou to bráchové Jelenovi, že? Štěpán a Matěj. Kluci, jak se vám tady líbí?
1: Ahoj, zdravíme posluchače Rádia Čas, líbí se nám tady moc.
2: Je to tady super, my jsme přijeli vlastně třeba před hodinkou a je to úplně jako... Úplně jsme koukali, jak to je vlastně velká akce, taková jakože spousta lidí, která se kolem toho motá, hrozně profi, to má vibe a je to super, těšíme se až na koncert náš, no.
1: Těšíme se moc, navíc je tady úplně vysluněný areál Rádia Čas, tak to je fakt hustý.
2: Přesně tak.
1: Chodí tady páni ve sluníčkových outfitech a je to super.
0: Jestli chcete, tak potom našeho stezky vám pomalují obličej, kdybyste chtěli, jo.
1: Mě se možná po koncertě, když
2: tak. Mně se ale hodně líbil ten jako kostým toho maskota, jakože ten, kdybych si mohl vzít, tak to bych byl ještě radši.
0: No já myslím, že po hodině by se mluvil jinak.
1: Okay. Přes něho vidět? Nebo nejde?
0: Je přes něho vidět, ale jako potom to tričko, které je, nevím. Kluci, kdybyste měli pozvat teď návštěvníky z Nového Jičína, kteří vás třeba nikdy neviděli, tak co uslyší, co uvidí, na co se můžou těšit?
2: Já bych řekl, že to je energická show s českýma textama a takovým jako asi moderním zvukem celkem, no, ale zároveň jako živým.
1: Elektronika řídlá punkem trošku, je to i do popova. Ale hodně doporučujem.
2: Jo, ale zároveň se hodně snažíme furt jako držet tam živý nástroje, že vlastně já hru na bicí, Mati hraje na basu, plus střídáme spoustu různých
1: nástrojů. Potom ke klavíru vlastně oba se vystřídáme u piana, pak tam máme akustický minisetík chvilku.
2: Prostě přijďte a přijďte se přesvědčit, jestli vás to baví nebo ne.
0: Tak zkuste říct, kolik mají přijít?
1: 16.05 nabíháme na stage.
0: Super, takhle se dělá promo. Vám to nemusím říkat. Kluci, když hrajete v klubech a hraje se i venku, co vás víc baví, co vás víc láká, co má pro vás větší atmosféru?
1: Mně přijde, že kluby jsou intenzivnější, zvlášť když jsou to třeba naše vlastní akce,
2: jasně,
1: tak to
2: jasně.
1: Má prostě tu atmosféru takovou intenzivnější, natlačenou,
2: jo.
1: Ale zároveň já úplně miluju open

0: I v zahraničí třeba.
1: Hele, já bych byl asi nejradši, kdybychom prostě dokázali dělat jako naše vlastní koncerty v dost jako velkých klubech. Třeba Karlín bych si chtěl někdy zahrát, to by mě hrozně lákalo. Myslím, že jsme od toho, že to ještě není úplně jako teďka na pořadu dne, abychom mohli ohlašovat koncert v Karlíně, ale ten prostor mám hrozně rád a to by mě hrozně moc bavilo to někdy udělat, no tohle, jakože se tam dostat.
2: Jo, a celkově obrážet tady tu zemskou festivalovou scénu a tak, že mi přijde, že my úplně se tím necpem do zahraničí, nebo nemáme to úplně v merku, protože píšem český texty a já češtinu miluju a baví mě psát česky, takže bych to nechtěl asi ani měnit, třeba se jednou budu zpátky dívat na ten rozhovor a budu říkat au, ale zatím to feelu fakt na tu češtinu.
0: No mně jde o to, že když jsem si od vás něco zjišťoval, tak v podstatě ten spontánní nápad vznikl v Anglii.
2: Je to pravda?
1: Je to tak?
0: Anglie je země zaslíbená, že, muzice?
1: Hele, ale jako jedno, my jsme to, jak říkáš vlastně, my jsme to založili, když jsme byli v Brixton Academy vlastně a podle toho jsme to pojmenovali, takže kdybychom si někdy zahráli v tom jako v té Brixton Academy, tak to by se kruh uzavřel.
2: To by byla krásná symbolika.
1: To by bylo hustý, no, ale jako nevím, jestli jako někdy naplníme ten třeba 2-3 tisícový klub v Londýně. To si myslím, jako, že není úplně reálný s českýma textama.
0: Ale kluci, nikdy neříkej nikdy, já vám řeknu takový příběh jeden, je to 2 roky zpátky, jsem byl v Anglii na koncertě jednoho hiphopového, tehdy ještě ne tolik známého rapera. A ten kluk dneska hraje na těch největších festivalech po 2 letech, takže ono jako nic není nemožné.
1: Ne to jo, ale zpíva, podle mě nespíval česky, víš co, jakože.
0: No tak vzhledem tomu, že to byl Američan, tak ne, no. Nevím, jestli mu to česky úplně šlo.
2: A tak třeba můžeme udělat nějaký takovej ten vyloženě virální hit, který bude mimo úplně jazykovou bariéru.
1: Je to pravda a všichni to budou milovat.
2: Jo. Na to tancovat
1: všichni. Jo. Hej, tak jo. To je náš další cíl.
0: Takže kluci, já přeju, ať vám to dobře dopadne. Ještě jednou ve 4 hodiny a 5 minut můžete vidět kapelu Brixton v živém. Vidíte, že tu energii, nebo slyšíte, že tu energii v sobě mají a já věřím, že to předáte teda i těm lidem, co jsou tady a budou potom koukat a pak na Spotify a všude budou schánit jenom vaše písničky. Kluci, ať vám to dobře dopadne.
2: Děkujeme moc.
1: Děkujeme za rozhovor.
0: Mějte se. Zatím ahoj.
1: Doražte.
3: Dechberoucí ukázky, nejmodernější technika a zážitek pro celou rodinu. Dny NATO v Ostravě a Dny vzdušných sil armády České republiky se konají 19. a 20. září na letišti v Mošnově. Přijďte si je užít s Rádiem Čas. Více na webu Rádia Čas a na natodays.cz. Skvělý zážitek z dnů NATO vám přeje hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás.
4: A společnost Schaeffler. Naše výrobky hýbou světem již 80 let. Nyní i v Ostravě. Nastupte k nám. Volná místa najdete na schaeffler.jobs.cz.
5: Hity, které milujete. Čas. Radio Čas.
6: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
7: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
3: Radio Čas. Dobré ráno Moravo s Radimem a Lenkou.
8: Teď to zase vypadá, jako by někdo z nás musel mít poslední slovo, že?
9: Nemyslím si.
8: Ale tak prosím tě.
9: Někdo potřeboval říct přesný čas.
8: A co to... třeba zprávy, že teďka budou být. Každopádně vám přejeme krásné ráno a krásný poslech.
9: Já bych řekl vůbec pohodu.
8: No prostě takové, ať se tě mám hezky, že?
9: Tam zmíním malý šuml.
8: Kdo bude mít poslední slovo v pondělí, to se dovíte mezi 6 a 9.
3: Rádio Čas.
5: Rádio Čas. Hity, které milujete. Radio Čas. Hity, které milujete.

0: Posloucháte Rádio Čas z Nového Jičína, kde probíhá oslava města Nový Jičín. No a já jsem tady měl spoustu různých zajímavých hostů, kteří jsou přímo uprostřed dění, ale teď tady mám jednoho hosta, který je účastníkem, ale budete se divit, je to kluk, který se jmenuje Vojta. Vojto, ahoj.
1: Ahoj.
0: Odkud jsi tady přijel do Nového Jičína, nebo jsi z Nového Jičína?
1: Jsem z Nového Jičína.
0: A s kým tady jsi?
1: S mamkou a s taťkou.
0: Tak, a teď mi řekni, co už jsi stihl tady absolvovat, kde jsi byl všude, co jsi tady užil?
1: Dělal jsem různé sporty a byly tady různé soutěže.
0: Na co se chystáš ještě, na co se těšíš? Nebo kam půjdete ještě s rodičema?
1: Nevím, asi už nikam.
0: A nikam? A na průvodce nejdeš podívat?
1: No, tam asi jo.
0: Jo? A teď mi řekni, už jsi zdal něco dobrého, už ti něco rodiče koupili dobrýho?
1: Jahody s čokoládou.
0: A jaké byly?
1: Dobré.
0: Jo? No a tak myslíš, že by se nevyšly ještě jedny?
1: Ne.
0: A nebo tě mamka s taťkou hlídají, abys to nepřeháněl třeba s tím jídlem?
1: No, hlídají. No.
0: Jo? Děláš nějaký sport?
1: Basket a fotbal.
0: A tady v Jičíně přímo, jo?
1: No, fotbal dělám v Žilině.
0: V Žilině děláš fotbal? No teda, takže musíš trošku dojíždět, že jo? A basket tady přímo, jo? A byl ses tady podívat na nějaké ty sporty? Já jsem se díval, že tady kousíček za náměstím jsou nějaké hřiště, byl ses tam, jo?
1: Jo.
0: Hele, kdyby ne, tak rodiče mají úkol tě tam vzít, jo? Řekni, že ti to řekl moderátor Rádia Čas a že co jsi tady teď vypřál, tak to ti oni splní, jo?
1: Hele.
0: Vojto, hele, budeš možná dobrý moderátor jednou. Moc děkuji, že jsi se náma přišel. Užij si celý ten den. A třeba se tady uvidíme za rok, jo? Tak jo, měj se hezky, ahoj.
1: Ahoj.
0: Posluchači Rádia Čas, a pokud nemáte ještě program, tak určitě můžete dorazit do Nového Jičína, kde ten program vlastně teď začíná gradovat. Čas. Rádio Čas.
2: Rádio Čas. Hity, které miluje.

0: některé koncerty si užiješ. Na některé vzpomínáš celý život. Megakoncert Rádia Čas. 21. listopadu v Ostravar Aréně. Megakoncert Rádia Čas. Europe, David Koller, Olympic, Leny a Marpo. Hudba, emoce a tisíce lidí na jednom místě. Buď součástí večera, o kterém se bude mluvit ještě dlouho. Vstupenky na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí.
1: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
2: Hity, které milujete. Rádio Čas.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 74,90. A kofola 2 litry s apkou pouze za 21,90. Albert. Dle srovnání k 26.8.

0: Posloucháte Rádio Čas, hity, které milujete, a v tuto chvíli se opět přepojujeme, nebo hlásíme se vám z Nového Jičína, kde probíhá slavnost města Nový Jičín. Pokud ještě nemáte program, určitě doražte. A já tady mám zase dalšího hosta z odboru školství, paní Kristýnu Rosipalovou.
1: Rosipalkovou,
0: omlouvám se. Jenom ten můj přeřek je omluvitelný z toho důvodu, že jsem dostal hosta úplně nečekaně na poslední chvíli, takže doufám, že mi to prominete. Ještě jednou, já se to naučím naspaměť do zítřka, jo? Tak, já vás prosím trošku víc na mikrofon. Tak, součástí vlastně té dnešní slavnosti je i to, že zaprvé je volný vstup do mnoha objektů a vy jste mi říkala už mimo mikrofon, že jsou tady zpřístupněny i některé objekty, které normálně otevřené nejsou.
1: Ano, tak ještě jednou dobré odpoledne. Akce, která je spojena s dnešní slavností, se jmenuje Dny evropského dědictví a v rámci této akce je teda vstup zdarma do vybraných objektů, anebo jsou také zpřístupněné objekty, které běžně nejsou přístupné. Takže tady za Nový Jičín je to radnice s radniční věží, která teda je přístupná jenom dnes na slavnosti města. Dále je to kostel na Nebevzetí Panny Marie, také i s kostelní věží, kostel Nejsvětější Trojice, potom domy na náměstí, takzvaná stará pošta a Laudonův dům, bašta městského opevnění a žerotínský zámek. Jsou už to vlastně takové stálice, které každý rok jsou při té slavnosti otevřeny.
0: Někdo už tady před váma říkal, že vlastně tam je nějaký, já nevím, rezervační systém a že některé už jsou jakoby zaplněné. Nevím, jestli radnice nebo...
1: Myslím si, že na dnešek ten rezervační systém neplatí. Myslím si, že běžně asi ano, ale dneska, že je ten volný vstup a je tady opravdu obrovské množství návštěvníků, tak si myslím, že rezervace dopředu nebyly, ale to nechci.
0: A o co je největší zájem?
1: Myslím si, že největší zájem bude o tu kostelní věž, protože tady vlastně nejvyšším objektem ve městě a je s ní nádherný výhled na město a na okolí.
0: A tam se normálně jako během roku člověk nemůže dostat?
1: Může, do té kostelní věže ano, ale je to spoplatněné, ale do radniční věže například, tak tam se chodí jenom na té slavnosti.
0: Jo. Máte tam i nějaké novinky do budoucna, které se chystají, nebo třeba i v rámci dnešního dne?
1: Pro letošní rok se nově tady zapojily dvě instituce do této akce, je to Galerie de Montfort, to je galerie s moderním uměním, a dále úplnou novinkou, která byla otevřena v rámci dnešních slavností, expozice Pod popelem, to v ulici Křižíkově, a zde byly nalezeny velmi vzácné významné vykopávky z 15. století, asi z nějakých z období zhruba husitských válek. A vznikla zde vlastně unikátní expozice Pod popelem, kde vlastně majitelka, která je vlastně soukromá osoba, dovolila provádět v domě vykopávky, spolupracovalo na to město Nový Jičín i Moravskoslezský kraj, takže se podařilo vytvořit takovou expozici, která přímo prezentuje ty vykopávky v místě nálezu.
0: My když tady máme ty hosty, tak se většinou ptáme, jestli mají šanci si vlastně užít něco z toho programu. Je něco v tom programu, na co se třeba vy těšíte sama za sebe? Co si chcete zkouknout, zažít, prožít?
1: Děkuji, tak já se dneska nejvíce těším na koncert Anety Langerové.
0: Je to vaše krevní skupina.
1: Tak. Ještě jsem ji neviděla naživo, takže se těším.
0: Já vám moc děkuji, že jste za námi přišla. To byla Kristýna, která byla úplně nervózní strašně, ale můžu vám říct, že to zvládla úplně na par excellence. Ona se mi pomstí, protože říkala, že mi donese nějakou skládačku, kterou musím složit, takže to máme takovou
1: dohodu. Ano, to můžu taky ještě říct návštěvníkům. Jsou tady v aule radnice, jsou k dostání takové papírové modely vybraných kulturních památek, které si můžete si to vlastně vzít sebou domů, a nastávají dlouhé podzimní večery, takže si to můžete doma poskládat a zabavit se.
0: Skvěle, děkuji za návštěvu, milí posluchači Rádia Čas. Takže vy si užijte muziku a já se vyrážím inspirovat tím, co můžu skládat nebo nemůžu skládat. Hity, které milujete. Radio Čas.

0: posloucháte Rádio Express.
1: Už 19. a 20. září ovládnou letiště Leoše Janáčka Ostrava, dny NATO a dny vzdušných sil armády České republiky. Přijďte zažít největší bezpečnostní show u nás. Zve vás Rádio Čas. A na místě si zapněte online rádio dny NATO.
0: Mám tady pana ředitele technických služeb města Nový.
2: Skvělý zážitek z dnů NATO vám přeje hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás. A Rigat.cz, military a outdoor vybavení pro každou misi. Najdete nás online i ve třech prodejnách Semily, Ostrava, Olomouc. Rigat.cz, hrdý partner NATO Days.
0: Středisek technických služeb, na které jsou připravené na automaty, které jsou instalované do právní zátarasy.
3: Haló, už máte svou Kaufland kartu Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
4: Vážně? A co umí?
3: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
4: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland kart Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
0: Samotná výstavba stanu, instalace pivních setů, no a nesmím opomenout ani údržbu zeleně a travnatých ploch.
5: Určitě nás bude zajímat, kolik vlastně lidí se kolem

0: jste tady jako účastník si vlastně užít ten program, anebo je to taková ta, jak se říká, profesionální deformace, kdy sledujete, tam to není v pořádku, tam to není v pořádku a tam je košplný.
1: Tak ty profesní představy nejde úplně z hlavy vymazat, ale přesto si najdu chvilku, kdy si povykládám s kamarády, přáteli a kolegy.
0: Super. A když uvidíte něco takového, že třeba tam už to není jako OK, tak zasahujete nebo dáváte nějaké pokyny těm lidem?
1: Je to vyhodnocení, jsme ve spojení, řada zaměstnanců má pohotovost, takže kdyby to bylo opravdu nutné, tak je tu možnost lze ji využít.
0: Akce probíhá, ona skončí a my víme, že druhý den i ti, kteří třeba nechodí na akci, tak si říkají, no tam zas bude jako nepořádek. Kolik času a jak rychle se dá vlastně to město zase do té původní podoby?
1: Tak v brzkých ranních hodinách, cirka mezi druhou, třetí hodinou ranní, když už dochází k vylidnění náměstí, tak nastupují pracovníci úseku místních komunikací, kteří potřebují udělat ten základní hrubý úklid, uklidit pivní sety. A brzo ráno potom nastupují pracovníci odpadového hospodářství, kteří už zajištějí to základní svezení odpadů, vyvezení odpadních nádob. No a následuje potom v dalších dnech už zajištění městského mobiliáře do těch svých klasických pozic, tak aby na městě bylo opět krásné a sloužilo občanům města.
0: Pane řediteli, vy už jste tady vlastně po průvodu, ale mě nezbývá, než se zeptat, nebo chci se zeptat, co vás láká, na co se vy ještě těšíte, že se třeba podíváte nebo si užijete?
1: Tak bude bohatý program, určitě se těším na kamarády a přátelé, s kterými se tady potkám. No a přeju všem, aby hlavně vyšlo dobré počasí.
0: Super, děkuji moc za návštěvu, že jste si udělal čas i v tom svém asi nabitém programu. To byl pan ředitel technických služeb města Nový Jičín, pan Pavel Tichý. Děkujeme za návštěvu.
1: Tak též děkuji, nashledanou.
2: Hej ty, hej, vyber si kroužek, neváhej. Na kytaru a do baletu vem sebou klidně svojí tetu. Fotbal, hip-hop, dramaťák, ať seš druhák nebo diváťák. Kroužkobraní, festival zájmových kroužků 5. a 6. září v Avion Shopping Parku. Přijďte si s dětmi vybrat kroužek, který je bude bavit. Kroužkobraní, 5. a 6. září v Avionu.
3: Máte v bytovém domě původní elektrické rozvody? Bezpečnost elektroinstalace v domě nelze podceňovat. Hrozí riziko požáru. Solarmont zajistí odbornou rekonstrukci spolehlivě a s referencemi. Ozvěte se nám. Solarmont.cz.

0: S Radimem a Lenkou.
1: Teď to zase vypadá, jako by někdo z nás musel mít poslední slovo, že?
2: Nemyslím si.
1: Ale tak prosím tě.
2: Kdo potřeboval říct přesný čas.
1: A co to... třeba zprávy, že teďka budou být. Každopádně vám přejeme krásné ráno a krásný poslech.
2: Já bych řekl vůbec pohodu.
1: No prostě takové, ať se tě mám hezky, že?
2: Tam zněla malý šuml.
1: Kdo bude mít poslední slovo v pondělí, to se dovíte mezi 6 a 9.
0: Rád

Radio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete. Radio Čas. Yeah, baby.

0: Mně to připadá úplná chvilka, že jsme před pár minutama začali, ale přitom už v podstatě začínáme 16. hodina, 14. minuta na rádiu Čas. A jenom zopakuju, že právě vysíláme z Nového Jičína, kdy probíhá slavnost města Nový Jičín. Máme tady dalšího vzácného hosta, kterým je místostarosta a vedoucí skautského střediska Pagoda, pan Václav Dobrozemský. Dobrý den.
1: Pěkný den vám i posluchačům.
0: Jak si to užíváte zatím?
1: Užívám si to, ale je to náročné.
0: Jo. Tak, já se teď zeptám na jinou věc. Vy jste tady vlastně ve dvojí roli, jako místostarosta a jako skaut. Která vás víc vytěžuje teď?
1: Záleží, je to v průběhu času, z rána spíše skauti, protože řešíme návoz materiálu, koordinaci těch aktivit, ale potom už jsou skauti samostatní, takže už se tam občas jenom zajdu podívat, jak to probíhá. A potom už jsou ty povinnosti místostarosty města.
0: Pojďme k těm skautům ale, jo? Co si skauti vlastně připravili na tuto slavnost, co můžeme vidět, jak je můžeme vidět, jak můžou třeba vlastně i náborovat potenciální zájemce do skautu?
1: Letos toho bylo opravdu hodně, kromě různých her workshopů, aktivit dovednostních jsme měli lanové aktivity, což si myslím, že byla asi nejatraktivnější věc dnešního dne. A kromě toho, jak jste zmínil, i ta dnešní prezentace činnosti má ten náborový efekt, protože čtyři naše skautské oddíly přijímají nové členy.
0: Skauti se vlastně vedou k určité samostatnosti, pominuli všechny ty aktivity přežití v přírodě, spánek v přírodě a předpokládám, že se loví bobříci stále.
1: Ne bobříci, ale odborky, ale odborky, je to odborky. Podobné.
0: Mám taky minulost nějakou, takže něco malinko o tom
1: takže víte.
0: A co si myslíte, že může vlastně ten skauting přinést těm dětem a potom případně těm dospělým do života nejvíc?
1: Určitě samostatnost, určitě schopnost pracovat v týmu, ale zároveň i samostatně. Určitě je to samozřejmě interakce s přírodou, ale je to i, není to jenom volnočasový kroužek, ale je to celoživotní, řekněme, poslání a i náplň života.
0: My jsme tady na krásném místě, na Loudonově náměstí a tady se vlastně probíhají různé rekonstrukce a práce. Má to nějaký vliv třeba na průběh samotné akce nebo...
1: Máme letos dvě stavby, které do jisté míry ovlivňují slavnosti. Je to rekonstrukce dvou domů, jedno na náměstí, jedno v přilehlé uličce a bohužel ty stavební práce probíhají ve stavební sezóně, která ještě běží zhruba do konce října do začátku listopadu, tudíž z hlediska zařízení staveniště lešení do určité míry omezení probíhá, ale věřím, že to nějaký velký vliv na slavnosti a na návštěvníky nebude mít.
0: Občané města se vždycky dívají, co vzniklo nového, nebo co se víc povedlo, nebo co se nejlíp povedlo. Co vy vnímáte, že třeba ti lidé z Nového Jičína vnímají jako nejvíc pozitivně z těch věcí, které se tady vlastně objevily, buď to nové, nebo revitalizovaly?
1: Záleží, čemu občané hoví. Někdo, kdo má rád kulturu, chodí třeba do divadla, tak určitě ocení novou vzduchotechniku v divadle. Kdo rád sportuje, tak určitě si všiml, že v posledních letech jsme vybudovali nový skatepark, nový pump track, rekonstruovali jsme venkovní bazén. Kdo je příznivec, řekněme, architektury, urbanismu veřejného prostoru, tak ocení určitě revitalizaci Laudonova nádvoří nebo prostoru před městským úřadem na Divadelní ulici, případně vstup a vjezd do sportovního areálu, což jsou takové velké akce.
0: Pane místostarosto, já se ptám téměř každého, protože kdo si sedne na to křeslo pro hosty tady, tak většinou má strašně moc pracovních povinností. Máte pocit, že si něco užijete víc, než jenom to, že tady musíte pracovat a pokud ano, tak na co se nejvíc těšíte?
1: Je tady spousta atraktivit, jsou tady různé kapely, různý hudební program, ale jako pointou těch slavností je právě ta účast těch spolků, klubů, sportovních oddílů, ale i skautů a dalších a mysleli by, že se do té slavnosti zapojují. Já vlastně můžu ty slavnosti hodnotit z takového trojího pohledu. Kdysi dávno jako obyčejný návštěvník, potom jako vedoucí střediska skautského, který měl na starost tady tu naši akci, teď z pohledu místostarosty a čím jsem starší, tím vidím, že ty slavnosti plynou daleko rychleji, že si nestačím užít všeho a navštívit všechny atraktivity, které slavnost nabízí.
0: Ano, možná jako ten účastník si toho asi užije nejvíc.
1: Určitě. Má na všechno čas, pohovoří s lidma, známýma a podobně.
0: Pane místostarosto, já vám přeju, ať si užijete, ať vám ten krásný den dopadne, zatím to vypadá, že to jde jak po másle, všechno počasí vám vyšlo, to jste si prý údajně objednali.
1: Jo. Už to začalo včera, dneska ráno taková jako mírná přeháňka, ale teď je to úplně ideální. Teplota, optimální.
0: Skvěle, děkuji za návštěvu u nás v našem mobilním studiu a věřím, že to dopadne přesně tak, jak to dopadnout má. Mějte se moc hezky a děkuji za návštěvu.
1: Díky, děkujeme. pěkný den. Radio Čas.

0: celou rodinu. Například vodňanská kachna bez drobů, kilo za 99,90. Olmíci, jogurt, různé druhy z Kaufland Card Extra za 10,90. A 7 Days Croissant, různé druhy za 9,90. Až do 8. září. Kaufland.
1: Chcete vědět něco o svém zdraví, užít si s dětmi show Karol a Kvído nebo koncert skupiny Legendy se vrací? Nemocnice Karviná Ráj vás zve na Den zdraví, který se uskuteční v pátek 11. září od 15 hodin v areálu Lodiček v Karvinském parku Boženy Němcové. Těšíme se na vás. Moravskoslezská nemocnice Karviná Ráj.

0: No, impossible, ale possible, protože stále vysíláme z Nového Jičína, tady je Rádio Čas a hity, které milujete. A slavnost v Novém Jičíně pokračuje dál, je to v plném proudu, je tady čím dál víc lidí. No a abychom nespovídali jenom zástupce města, tak já jsem si tady vybral jednoho návštěvníka, Vojtu. Ahoj, Vojto.
1: Ahoj.
0: Tak, co tě tady přivedlo do Nového Jičína?
1: No, tak moje manželka je z Nového Jičína, takže tady chodíme pravidelně a je to tady dneska super.
0: Co se ti nejvíc zatím líbilo?
1: Nejvíc se mi asi líbil výstup Sextetu Plus, kde jsme byli před chvilkou na scéně u divadla. A bylo to skvělé prostě.
0: Na co se ještě chystáš? Nebo na co je takový ten deal hlavní, na který se těšíš?
1: Jo, chceme se asi podívat na Anetu Langerovou. Mm-hmm. Myslím si, že to bude fajn.
0: A už jsi viděl někde Anetu živě?
1: Neviděl.
0: Aha, tak jsem zvědavý, co mi potom řekneš. A máš tady prostě kolem sebe kamarády, ty si říkáš, že máš tady nějaké známé.
1: Jo. Mám tady známé kamarády, hlavně kamarády mojí ženy.
0: Kamarádi mojí ženy. Jsou tím pádem tví kamarádi.
1: Jo, samozřejmě.
0: Musí být kamarádi.
1: Musí.
0: Ještě mi řekni, já jsem se dneska dozvěděl, že to už je 31. oslava Nového Jičína. Pokolikáte tady jsi?
1: Tyjo, jestli po třetí, myslím.
0: Jo. A kdybys měl někomu doporučit, proč by měl přijet do Nového Jičína na oslavy, co bys mu řekl?
1: No, ty oslavy jsou fakt skvělé, jsou takové komplexní, je tady více různých stagí, různých aktivit, spoustu památek v Jičíně otevřených a Jičín je fakt krásné město, kde je pořád co dělat, takže doporučuji každému.
0: Super, Vojto, já doufám, že si užiješ koncert, že si užiješ ty oslavy a ve zdraví a potom příště, až přijedeme, tak se zase za náma zastav a řekneš nám, jaké to bylo, jo?
1: No jasné.
0: Super, díky moc, měj se, ahoj.
1: Ahoj. Hey, Rádio.

0: posloucháte Rádio Čas a hity, které milujete. My jsme stále v Novém Jičíně, kde probíhá slavnost města Nový Jičín. Můžu vám říct, že tady čím dál víc lidí a začíná to tady ještě více pulzovat a žít. A já tady mám teď vzácného hosta, který je trošku z jiné oblasti a řekl bych, že to je z oblasti, která se tady přímo odehrává, a to je z oblasti tance. Mým hostem je Petra Saxa Pistecká, předsedkyně a trenérka tanečního klubu Focus Nový Jičín. Dobrý den.
1: Krásný dobrý den.
0: Vy jste na hlavním pódiu, pokud se napletu, představili koktejl latinsko-amerických tanců. Co všechno jste do něj namíchali?
1: Namíchali jsme do ní opravdu úplně celou směsici od latiny solo žen, kterou máme v Novém Jičíně pár let, a jsem šťastná, že jsem ženské k tomu ukecala, že se nechali zlanařit, a některé stály úplně poprvé v životě na pódium. Potom jsme tam namíchali naše nejmenší taneční páry a trošku takové i zkušenější taneční páry, a zakončila jsem to s tanečním partnerem, já jako za nejstarší věkovou kategorii.
0: Mně se vždycky třeba lidi, kteří neznají tu naši branži, tak se mě ptají, jako když jdeš na nějakou takovou akci, si nervózní, a já říkám, tak jako záleží, jaký druh akce to je, je to spíš taková jako lehká motivace, ale teď se zeptám vás, jaké to je, když vy vyjdete na podium jako mistryně republiky a je tam nervozita, nebo už je to jenom jako čistá radost?
1: Většinou to bývá čistá radost už teďka, protože fakt mám pocit, že až tak o nic nejde, že se snažím podělit o tu radost z toho tance, ale musím se přiznat, že včera to bylo teda extrémní tréma, měla jsem extrémní strach a obrovsky, obrovsky děkuju Novojičíňákům, že nás takhle podrželi, protože takovýto projekt 17-minutový jsme dělali úplně poprvé vlastně na takovou scénu, a ještě tak, aby tam nebyli vlastně úplně profici, a to publikum bylo jako úžasné, úžasné. My jsme to tak s nima užili a takovou zpětnou vazbu dali i těm tanečníkům, a to je potom opravdu radost tancovat. Takže jak potom už zazněla ta hudba a naskočili jsme tam, tak už to spadlo a už jsme si to užívali.
0: Co je vůbec nejtěžší se na té latině naučit? Je to krok, já nevím, výraz, co je to alfa omegou vůbec toho latinsko-amerického tance, to hlavní?
1: Já si myslím, že pro každého to bude něco jiného, protože někdo se třeba dobře hýbe, ale zase je třeba takový jako víc introvertní a potřebuje zase to dostat ze sebe ven a není uzavřený v nějaké takové jako bublině. Někdo zas naopak, znám i spoustu typů tanečníků, kteří jako byli takový hodně jako usměvaví a energičtí, ale zase třeba ten pohyb nebo ty kyčle, jo, a vlastně takový ten latinský pohyb tam jako chyběl, ten se museli nadrilovat, jo. Takže ono asi pro každého něco jiného, ale latina jako je to energie, je to samozřejmě, latináři o hodně více se hýbou než standardňáci, a ta energie a to, aby vlastně na toho diváka to nějak jako působilo, nebo aby jsme na něho něco přenesli, nějaký třeba i příběh, aby si s náma něco jako užil a zažil.
0: Mm-hmm. Zase ta energie úplně číší, takže si nedokážu představit, že byste dělala něco jiného než tanec. Co může vůbec taneční klub Focus nabídnout člověku z Nového Jičína, který třeba dnes byl na tom vystoupení nebo včera a říká si, wow, to bych chtěl taky zkusit?
1: Momentálně spoustu věcí můžem nabídnout a jsem šťastná, že i od včerejška se mi někteří lidi začali hlásit, že se přestali trošku nás bát, protože tím, že jsme furt sportovní klub, tak lidi měli trošku obavy, jestli to přece jenom jako pro ně bude vhodné a tak. Takže teďka máme od malých dětí latináček, kde se začíná solo, přes dětské páry, potom pokračujeme solo latina ženy a máme teďka nově od loňského roku i taneční pro dospělé páry, kde se nám přihlásila strašně fajn skupina lidí, a chtěla jsem to spíš pojmout tak, že opravdu Jičíňáci, ať mají prostor si zatancovat a ať mají spolu prostor trávit čas jako by tím tancem, že jsme zapáleni opravdu tím tancem, a překvapilo mě, kolik lidí se našlo. Takže je to super.
0: Poslední otázka, protože před námi je ještě velmi bohatý program. Je něco, na co se opravdu hodně těšíte?
1: Já musím říct, že letos ten program je opravdu nabitý, a jak chodím z jedné stage na druhou a mezi těma aktivitama, mezi těma sportovníma klubama, že to je úplně pestré, že to je pecka, a určitě si nenechám ujít, protože zase na tu hudbu jsem, takže určitě si nenechám ujít Galia Brothers, protože ty mám hodně ráda kluky a samozřejmě kapely večer tady na náměstí Jiné kafe a všichni, co tu jsou, tak jestli můj malý syn trošku se mnou dneska vydrží, tak co budu moct, tak to budu nasávat plnými roušky.
0: Já vám přeju, ať si to užijete, ať máte co nejvíce spokojených klientů, návštěvníků a věřím, že to ještě tady pořádně roztančíte.
1: Děkuji moc, doufám taky a hlavně Jičiňáci se mnou, že to roztančí a s náma. Děkuji moc.
0: Hezky.
1: Nashledanou.
2: Představ si ten moment. Zhasnou světla a první tóny hitů, které znáš nazpaměť. Megakoncert Rádia Čas. 21. listopadu Ostravar Arena Ostrava. Europe, David Koller, Olympic, Lenny a Marpo. Nečekej, až ti budou ostatní vyprávět, jaké to bylo. Buď u toho. Vstupenky na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Tradice s novou vizí.
3: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
4: Hity, které milujete. Čas. Rádio Čas.

0: Rádio Čas. WhatsApp Rádia Čas. 77 66 12 800. Jsme s vámi stále online. Hrej s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv. S námi stále online.
1: Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: Posloucháte Rádio Čas a nám to tady tak krásně ocejpá. Máme tady jednoho zajímavějšího hosta než druhého. Stále se hlásíme z Nového Jičína, kde probíhají oslavy, nádherné oslavy, které jsou v plném proudu. Možná už slyšíte i ty ruchy, jak tady hrajou různě kapely a podobně. A já tady mám dalšího vzácného hosta, kterým je Jaroslav Perutka, místostarosta Nového Jičína a zakladatel a předseda klubu Přátel Žiliny. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Jak na vás po těch několika hodinách působí ta atmosféra a vůbec průběh těch slavností?
1: Tak atmosféra je skvělá. Největší energii cítím mezi lidmi. Je vidět, že Nový Jičín dnes opravdu žije.
0: Pokud se nepletu, tak vy jste přímo řídil alegorický vůz.
1: Ano, jeli jsme s naším alegorickým vozem za klub Přátel Žiliny s heslem Žilina je naše jednička. Žilina má vítězné místo pro život. Chceme ukázat, že jsme hrdí na místo, kde žijeme.
0: A jak se třeba takový vůz vlastně připravuje? Jak to probíhá, nebo jak dlouho to vůbec trvá, než se to připraví?
1: No, tak ty přípravy trvaly asi 3 týdny. Pomáhalo hodně kamarádů, pomáhali členové toho klubu Přátel Žiliny. A nebylo to jednoduché, ale víceméně je to o té práci a o tom, že se domluvíme, co budeme dělat. Důležité je potom bezpečně tím městem projet, protože když máte kolem sebe tisíce lidí, tak je za volantem potřeba hlavně dávat pozor.
0: No, vy jste mi vlastně už jako odpověděl na jednu z mých otázek, jako jaké to je, když člověk vlastně řídí takový vůz kolem spousta lidí. Ale pojďme teda ke klubu Přátel Žiliny, ten propojuje vlastně městskou část a její obyvatele. Co jste vlastně z toho života v té Žilině chtěli ukázat těm Jičíňákům nebo v tom Novém Jičíně?
1: Chtěli jsme ukázat nebo připomenout, že Žilina je místo, kde to žije, kde lidé drží při sobě, a proto je pro nás Žilina jednička.
0: Víte, jak jsou ty olympijské hry nebo nějaké mistrovství světa, tak se udělují medaile. Kdybyste měl udělit vy teď za sebe jednu medaili, za co by vlastně dostala ta slavnost?
1: Tak určitě by ta medaile byla zlatá a bylo by to za atmosféru a za lidi, protože právě lidé dělají tu slavnost slavností.
0: Já se vždycky ptám každého hosta ještě na jednu věc, protože vy jste tady máte určitě nějaké povinnosti, ale je něco, na co se těšíte, na co se chcete ještě podívat nebo si užít v rámci slavností, které budou trvat až do pozdních nočních hodin?
1: Určitě se chce podívat na to lanové centrum, jakože ty hry pro dospělé i děti v oblacích. Tam jsem ještě nestihl zajít, takže tam se rád zajdu podívat.
0: Mm-hmm. Pane místostarosto, moc děkuju. Já věřím, že si to ještě užijete a přejeme samozřejmě jak Žilině, tak Novému Jičínu, ať je to stále takhle krásně v sounáležitosti probíhá. Mějte se.
1: Děkuji. Na shledanou.
2: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
3: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
4: Uložte si datum. Úterý 8. září dorazí Primark do Avion Shopping Parku. Objevte v našem zbrusu novém

0: A jako by někdo z nás musel mít poslední slovo, že?
1: Nemyslím si.
0: Ale tak prosím tě.
1: Kdo potřeboval říct přesný čas.
0: A co třeba zprávy, že teďka budou být. Každopádně vám přejeme krásné ráno a krásný poslech.
1: Já bych řekl vůbec pohodu.
0: No prostě takové, ať se tě mám hezky, že?
1: Tam zmínám malý šum.
0: Kdo bude mít poslední slovo v pondělí, to se dovíte mezi 6 a 9.
2: Rádio Čas.
3: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Posloucháte Rádio Čas, hity, které milujete, a my se vám opět hlásíme z Nového Jičína, kde stále probíhá a v plném proudu je vlastně slavnost města Nový Jičín. No a teď se podíváme trošku ke sportu. Já tady mám hosta, který si myslím, že bude asi největší odborník přes ten sport dnes. Tak, je tady pan Daniel Chrustavčuk, předseda fotbalového klubu Nový Jičín, sportovní komise a tělovýchovné jednoty Nový Jičín. Říkám to správně?
1: Ano, dobrý
0: super.
1: Den.
0: Super. Letošní slavnost staví vlastně sport na stupně vítězů. Který novojičínský úspěch sportovní byste tam definoval vy?
1: Za mě je největší sportovní úspěch to, že tady máme velké množství sportovních klubů a spolků, takže je z čeho vybírat a vítěz je pro mě každý, kdo se sportem začne a vydrží.
0: Mm-hmm. A to navazuje na tu další otázku. Co vlastně rozhoduje o tom, jestli to dítě, protože se budeme bavit, že se začíná v tom dětském věku, vydrží vlastně u toho sportu? Je to parta, rodina, trenér nebo samotný sport? Ví se obecně, že vlastně, když je zaznamenán nějaký úspěch ve sportu na mezinárodní úrovni, tak se zvyšuje zájem o ten sport. Krásná ukázka bylo, když vyhrál třeba pan Kulhavý olympiádu, tak najednou byli všude kolem nás cyklisti. Tak jak je to? Jak to vnímáte vy?
1: Já podle mého názoru to vidím tak, že je to kombinace vlastně všeho a musíme to dělat tak, aby to dítě bylo spokojené, aby se na ten trénink těšilo, pak to funguje. Zase ve fotbale i v ostatních sportovních spolcích říkáme takové heslo, spokojené dítě, spokojení rodiče, fungující klub. Takže tak nějak podle mě by to mělo být.
0: Máte nějaký fotbalový zážitek nebo nějaké utkání, nebo já nevím, cokoliv, co se týká toho fotbalu, který vám fakt utkvěl v paměti? Napadá vás něco?
1: Tak jelikož vlastně jsem předseda místního fotbalového klubu v Novém Jičíně, tak pro mě každý zápas, na který jdu, domácí nebo i venkovní, kde hraje Nový Jičín, tak je pro mě velký zážitek. A nemusí to být o tom, že musíme vždycky zákonitě vyhrát, ale je fajn, že se prostě na to podívat, jsme tam a takhle se mi to prostě líbí.
0: Je ještě v Novém Jičíně něco, co třeba tomu sportu chybí a potřeboval by?
1: Tak tady budu zcela konkrétní a řeknu názor, na kterém se s většinou sportovců zhodujeme. V Novém Jičíně bychom potřebovali ještě jednu tělocvičnu nebo halu s hrací plochou 40x20 a krytou tenisovou halu. To jsou dvě věci, které nám opravdu v Novém Jičíně chybí a které bychom do budoucna chtěli a věříme, že dostaneme.
0: A já se ptám každého hosta úplně na závěr. Je teď v tom programu, v těch slavnostech něco, na co se chcete podívat a těšíte se na to vyloženě?
1: Úplně upřímně jste mě trošku zaskočil, ale ano, kolem 6:30 by měl být rozhovor se zástupci takových těch větších sportů z Nového Jičína. Bude tam zástupce kapitána fotbalového celku, kapitán hokejového celku a trenér basketbalistů. Takže na to se těším a doufám, že si to užiju.
0: Je vidět, že jste u fochu. Každý mi tady říká, že chce vidět třeba Anetu Langerovou a vy jste zpátky u fotbalu. Já moc děkuji, že jste si udělal čas a přišel za námi a věřím, že to, co si přejete, ty vaše projekty, že vám to klapne. Mějte se moc hezky. Naschle.
1: Děkuji moc. Naschle.

0: domácí ukázky, nejmodernější technika a zážitek pro celou rodinu. Dny NATO v Ostravě a Dny vzdušných sil armády České republiky se konají 19. a 20. září na letišti v Mošnově. Přijďte si je užít s Rádiem Čas. Více na webu Rádia Čas a na natodays.cz.
1: Skvělý zážitek z dnů NATO vám přeje hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás.
2: A společnost Schaeffler. Naše výrobky hýbou světem již 80 let. Nyní i v Ostravě. Nastupte k nám. Volná místa najdete na schaeffler.jobs.cz.
3: Hity, které milujete. Radio Čas.
2: Chcete vědět něco o svém zdraví, užít si s dětmi show Karol a Kvído nebo koncert skupiny Legendy se vrací? Nemocnice Karviná Ráj vás zve na Den zdraví, který se uskuteční v pátek 11. září od 15 hodin v areálu Lodiček v Karvinském parku Boženy Němcové. Těšíme se na vás. Moravskoslezská nemocnice Karviná Ráj.
3: Hity, které milujete.

0: Posloucháte Rádio Čas a mám tady teď takového speciálního hosta v rámci oslav Den dne v Novém Jičíně. A co si budeme namlouvat, v podstatě k té zábavě patří i dobré drinky. A já tady mám člověka, který je tady přes ten mok. Já vím, že tady říkal jeden z vašich předchůdců, myslím, že to byl záchranář, a ten říkal, že teda pitný režim ano, ale že teda hlavně vodu, ale to vy asi říkat nebudete. Dovolte, abych vám představil pana Martina Kunčíka. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: A Martin Kunčík je tady zástupce pivovaru Nový Jičín. Přímo na tričku to tam vidím, létající pivovar Gauner. Řekněte mi, jak jste přišli k tomuhle úžasnému názvu?
1: K tomuhle úžasnému názvu jsme přišli, takový trošku smutný příběh, protože mi umřel děda a já jsem chtěl, abych po něm měl nějaký odkaz, a hledal jsem nějaké slovo, které on používal, a pamatuju si, že vždycky v neděli, když se díval na nějaké ty politiky nebo na něco, tak vždycky říkal, to jsou gauneři. Tak jsem si pak říkal, tyjo, gauner, to je super název pro pivovar.
0: A tak, proč létající?
1: Létající, protože nemáme svůj pivovar, ale lítáme vařit do jiných pivovarů.
0: Aha, no a vy jste ale tady získali jednu hodně zajímavou cenu. Můžete říct, co to bylo za cenu a kde to bylo?
1: Bylo to na pivobrání v Novém Jičíně, teďka v červnu. Bylo tady zhruba 30 pivovarů, myslím si, že nějakých 120 nebo 130 druhů piva. A naše pivo, které se jmenuje Hazy IPA, 13, tak získalo cenu za nejlahodnější pivo celého festivalu.
0: Mm-hmm. A teď se chci zeptat na jednu věc. Většinou každý člověk, když dělá nějaký job, tak má profesionální deformaci. Jakou máte vy profesionální deformaci, když děláte pivo?
1: Že ho piju.
0: To znamená, že když vyrazíte třeba někam na dovolenou nebo někam vyrazíte na cesty, tak testujete?
1: A... Jo, určitě koštuju. Vždycky si vyhledám nějaký pivovar, který je nejblíž té destinace, kam jedu. Teď jsem byl třeba v Polsku nedávno a byl jsem v pivovaru Pinta, který je jako hodně známý v Polsku, protože byl blízko, tak jsem se tam vždycky zajel podívat. Museli jsme tomu přizpůsobit teda jeden den celý dovolenkový, ale dělám to vždycky, no.
0: Takže rodina má radost.
1: Manželka mě podporuje, takže ta má radost.
0: Jo. Kdybych se vás teď zeptal, jestli víte, která země je největším konzumentem piva v Evropě, typl byste si?
1: Tak to jsme my, ne? Nebo?
0: No, jsme to my, ale prý se jako bijeme s Němcema o prvenství, takže to je takové docela zajímavé. Ale pozor, podle posledních statistik nepatříme mezi největší alkoholiky, což se jako tak traduje mezi lidma. A prý patříme někdy do nějakého středu, takže my jsme jako mistři v tom pivu, takže to je naše doména, ale nejsme ti, protože samozřejmě jsou tady země typu postkomunistických zemí, kde teda spíš ta staličná a podobně.
1: Jo.
0: Chystáte nějaké ještě třeba novinky nebo překvapení, které se objeví na trhu?
1: No určitě. Já jsem si na začátku, teda jak jsem začínal, tak jsem si říkal, že budu vařit po každé jiné pivo, ale zrovna to, co vyhrálo tu trofej za nejlahodnější pivo, jsem zjistil, že musím vařit vícekrát, protože lidi to chcou. Takže to opakuju i ležák, ale ostatní piva jsou po každé jiná, takže určitě se něco objeví. Něco. Teď jsme třeba dělali ananasový kyseláč, 17. Všichni dělají desítky malinové a tak jsme si řekli, že uděláme něco jiného, tak jsme prostě koupili ananas, nakrájeli jsme ho na kostičky, upekli jsme ho a přidali jsme ho do piva s mátou a máme ho teďka na čepu a je to jako dost oblíbené teda.
0: To je zajímavé.
1: Takže něco furt bude.
0: Jo. Zní to velmi lákavě a velmi zajímavě. Já vám přeju, co vám daří. A ještě úplně poslední dotaz, než mi utečete. Kde, když jako běžný konzument si chce koupit vaše pivo, kde ho seženu?
1: Seženu to tady u nás v Novém Jičíně. Bývám na čepu v baru Muza. Je tady i pivoteka, Craft Beer Story, tam většinou dávám lahve. A na čepu bývám hodně ve Frenštátě, Bystro Stázholou, Ostrava, Rožnov, Vsetín, různě. Stačí se podívat na můj Facebook, Gauner, a tam to vždycky píšu.
0: Takže, milí návštěvníci i posluchači, pokud byste chtěli okoštovat, hlavně to ananasové, to mě teda nadchlo, tak mrkněte na Facebook, já moc děkuju, doufám, že si to užíváte tady.
1: Je to super.
0: A je něco, na co se třeba speciálně ještě těšíte, co byste chtěl vidět nebo zažít?
1: Tady dneska v Novém Jičíně?
0: Ano, dneska.
1: asi nevím, těším se, až bude konec, už je to hodně.
0: Jo, jo, to jste první, kdo se těší na to, až bude konec. Martine, moc děkuji, že jste za námi přišel, ať se vám daří a ať se rozvíjíte tak, že půjdeme do každého druhého obchodu a tam bude vaše pivo.
1: Super, děkuji.
0: Mějte
1: vám.
0: Se hezky, naschle.
1: Vy taky, naschledanou. Radio Jazz. Ty, které milujete. Hity, které milujete.

najdete v Kauflandu. Tento týden s Kaufland Card Extra. Milka sušenky za 33,90. Royal Crown se třtinovým cukrem nebo Targa za 24,90. A Birel jedinečnou chuť nenahradíš za 18,90. Až do 8. září. Kaufland.

0: Pod povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách.
1: Radio Čas. Hity, které milujete.
2: Posloucháte Radio Čas a my tady máme velké finále dnešního vysílání přímo z Nového Jičína, kde je v plném proudu oslava. A já mám pocit, že ten čas neskutečně utekl, že jsme se tady s panem starostou, kterého tady znovu mám, je tady pan starosta města Stanislav Kopecký, já vás zdravím.
3: Dobrý den.
2: A mně přišlo, že jsme tady seděli před hodinou a ono je to už skoro 6 hodin. Když teď už kouknete, už máme za sebou jako dost dlouhou dobu, splňuje ta oslava vaši představu, ze kterou jste do ní vlastně všel?
3: Určitě u mě je to na 100% a doufám, že jsou spokojeni i návštěvníci našich slavností, protože jde zejména o ně.
2: Uh-huh. A který okamžik nebo chvíle pro vás zatím byla nejsilnější a proč?
3: Tak ten nejsilnější okamžik byl, když jsem viděl tu nekonečně dlouhou řadu lidí v tom průvodu a kteří tvořili zejména děti, mládež, kteří jsou ochotní ve svém volném čase něco vymyslet, vytvořit a pobavit nás ostatní.
2: Určitě vám někteří, ať už kolegové nebo lidé, říkali nějaké zpětné vazby. Co vám říkají? Jak reagují vlastně na ty okamžiky?
3: Dneska jsem na náměstí potkal opravdu spoustu lidí, známých i neznámých, ale i lidí, kteří nebydlí v Novém Jičíně. Cítil jsem neskutečně pozitivní energii a hlavně jsme jedineční v tom, že naše slavnosti nedělají jenom profici, ale obyčejní lidé. V tom jsme jedineční a ta nejskvělejší podsta pro nás, pro všechny je, že mi někdo řekne, starosto, toto byla skvělá akce.
2: To určitě udělá radost. Podtitul zněl Nový Jičín na stupních vítězů. Kdo podle vás získal to zlato dnes?
3: No to zlato dneska máme všichni. Všichni, kteří jsme se dokázali krásně bavit a ještě se do dlouhých večerních hodin budeme bavit, ale samozřejmě pořadatelé za to velké dík a myslím si, že ti by měli dostat určitě nějakou medaili.
2: My teď máme úplně poslední vstup, protože za chvilinku už se přepneme do našeho vysílacího studia, ale vy máte možnost něco vzkázat, ať už návštěvníkům, účinkujícím, pořadatelům a vlastně všem lidem, kteří jsou tady v Novém Jičíně. Co by to bylo?
3: Já si myslím, že prvně bych měl poděkovat všem návštěvníkům a že si dnešní den a dlouhý večer ještě s náma užijí. Za to velké díky, protože bez nich by taková akce vůbec neměla smysl. A samozřejmě velké poděkování patří organizátorům a tvůrcím této akce, ale i vašemu rádiu. Prostě jste skvělí.
2: My moc děkujeme, to byla ta úžasná, nádherná tečka. Já přeju, ať všechno už dopadne dobře, skvěle, úžasně a ať hlavně na tu akci všichni vzpomínají. Těším se, že se uvidíme zase třeba za rok, nebo třeba i dříve a věřím, že si určitě ještě užijete i vy sám za sebe, jako vlastně ne ten starosta, ale ten občan té atmosféry a toho všeho.
3: Já moc děkuji za vstup a doufám, že se uvidíme ještě večer na Novojičínské náměstí.
2: Díky moc, milí posluchači, a tím vlastně končí živé vysílání z Nového Jičína. Já doufám, že jste si to užili, ale kdybyste náhodou ještě nevěděli, co s načatým večerem, tak tady se rozhodně nudit nebudete.

0: s Radimem a Lenkou.
1: Teď to zase vypadá, jako by někdo z nás musel mít poslední slovo, že?
2: Nemyslím si.
1: Ale tak prosím tě.
2: Kdo potřeboval říct přesný čas.
1: A co třeba zprávy, že teďka budou být.
3: Každopádně vám přejeme krásné ráno a krásný poslech.
2: Já bych řekl vůbec pohodu.
1: No prostě takové, ať se tě mám hezky, že?
2: Tam zněla malý šum.
1: Kdo bude mít poslední slovo v pondělí, to se dovíte mezi 6 a 9.
0: Rádio Čas. Energiemi. Podcast, který vás nabije energií.
4: Já vás vítám u poslechu podcastu Energiemi, podcastu o životním stylu, o radosti ze života, o zdraví fyzickém i psychickém, no a hlavně o té správné energii. Proč se tak často točíme v zaběhlých vzorcích a neumíme z nich vystoupit? Jak si konečně vytvořit funkční a obohacující návyky, které našemu životu budou prospívat? Jak velkou roli v tom všem hraje naše podvědomí? A proč bychom se měli věnovat vizualizaci? No tak nejenom o tom si dneska budeme povídat.
0: Hra s energiemi. S Evou Rigler.
4: Mentorka a podnikatelka, která pomáhá ženám najít vlastní sílu a sebevědomí. Začínala v malém kosmetickém salonu, no a postupně se dostala až k řízení obrovských týmů a vytvoření vlastní značky Janina. Za poslední 3 roky provedla svými programy více než 35 000 studentů a stojí taky za projektem Ladies Training. No a v něm učí ženy, jak rozvíjet svůj biznis a přitom zůstat v souladu sami se sebou. Jana Hradiská, můj dnešní host podcastu Energiemi. Jani, ahoj, já tě tady u nás moc vítám.
5: Ahoj, já moc děkuju za pozvání, jsem ráda, že tady můžu být a moc se na to těším.
4: Ty jsi teda začínala v kosmetickém salonu a dovedla to až do fáze, kdy teď máš svůj velký projekt a mezi tím si teda vedla týmy, které čítaly tisíce lidí. To jsou docela zásadní skoky a zásadní změny v životě. Jak se to celé stalo?
5: No ono se

0: Jenom proto, že jsem si to jednou řekla a díky tomu vlastně dneska dělám to, co dělám, že jsem jenom využívala těch věcí, kterými vlastně přicházely do toho života. Takže já, když jsem se rozhodla, že asi se nebudu úplně věnovat správnímu právu a že nebudu asi soudkyně, protože mi došlo, co to vlastně je. Ne ani co to obnáší, ale došlo mi, já jsem měla tu představu takovou tu naivní, že jo, mě bylo prostě 21 v té době a měla jsem tu představu, že budou ty zloduchy vlastně do toho vězení a ty hodný lidi ne, ale potom jsem zjistila, že se za 10letý zneužívání dávají podmínky. Ale člověk, který udělá daňový podvod, dostane 8 let. A najednou jsem zjistila, co to je. A já bych byla ten člověk, který by byl vlastně zodpovědný za tyhle rozhodnutí. A v té chvíli mi došlo, že to vlastně vůbec není to, co jsem si představovala, že jsem si vysněla, jak to bude vypadat, ale nebyla to ta realita. V žádném případě to nebyla ta realita. A já jsem se vlastně k líčení jak ke kosmetice dostala, takže jsem šla, sedla jsem si ke Google a vygooglila jsem si, kam lidi dávají nejvíc peněz. Kde lidi utrácí nejvíc peněz, kde bych mohla vydělat nějaký peníze. A takhle jsem se k tomu dostala, protože jsem se tam přečetla, že ženský vždycky budou chtít vypadat hezky, vždycky budou chtít pěkný, rády se líčí, rády o sebe pečujou a rády se nějakým způsobem opečovávají, proto jsem šla do téhle oblasti. Pro mě tam, úplně upřímně, pro mě tam byl jenom ten finanční cíl, jenom ten finanční záměr. Já jsem nebyla taková, že bych měla jako velký vztah k líčení od vždycky. Já jsem nosila takový ty černý linky uvnitř toho víčka.
1: Tím jsme si asi každá prošla.
0: A i zvenku nebyla jsem nikdy žádný velký make-upový guru, ale opravdu jsem do toho šla, protože jsem tam viděla finanční potenciál, protože jsem byla unavená z toho, že já jsem vyrostla v běžné rodině, kdy se rozhodovalo. Moje máma mi řekla, hele, buď to můžeš jít nahoře nebo na školu v přírodě, prostě nemáme oboje. Buď to tento rok budeš mít nový zimní boty nebo novou zimní bundu, nemůžeme mít oboje. A já vím, že naši dělali, co mohli, oni dělali to nejlepší, ale mě to štvalo. Mě štvalo to, že nemůžu mít nový boty i novou bundu, že nemůžu jít nahoře i na školu v přírodě. A řekla jsem sama sobě, že se o to postarám. Že jednou chci vydělávat hodně peněz, což byl i důvod, proč jsem šla studovat to, co jsem šla, protože jsem si říkala, tak dobře, právníci, soudci, to jsou všichni milionáři, že jo? A potom jsem se právě střetla s tou realitou, která úplně taková vlastně nebyla.
1: Měla jsi to v sobě nastavené takhle vždycky, že jsi byla schopná přehodnotit své plány a názory z ničeho nic a prostě svičnout to, prostě změnit z ničeho nic na jednou tvé směřování?
0: Asi jo, když to bylo potřeba, ono to hrozně záleží. Já bych řekla, že jsem vždycky byla docela ambiciozní, že jsem vždycky chtěla být ve všem nejlepší, chtěla jsem být ve všem první, chtěla jsem být všude jako ta tada, která jako zazáří, takže tohle jsem měla vždycky. A pokud to, že dosáhnu nějakého svého velkého nebo dlouhodobého cíle, znamená, že změním tu cestu, tak to mi problém nedělá. Myslím si, že jsem vždycky byla flexibilní a řekla bych, že jsem flexibilní i teď, že se umím velmi dobře přizpůsobit nejenom trendům, který jsou, ale i té situaci jako takové. Takže asi ano, úplně to nebylo tak, že bych snadno měnila svoje velký životní nebo dlouhodobý cíle, to samozřejmě není snadný proces, ale ono to někdy totiž vypadá, že my to změníme ze dne na den, ale ten proces vlastně jede už nějakou dobu, kde my cítíme, že to pro nás není to dobrý, kde my cítíme, že to není úplně to ideální, ale máme tam ty různé strachy, obavy, ty věci, kde si říkáme, no ale co když tohle, co když tamto. Takže ten proces už trval delší dobu, ale když jsem cítila, že už je potřeba něco udělat, tak jsem byla ochotná jít jako do té nepohody, do té změny.
1: Posloucháte podcast Energie mi na Rádiu Čas. Dneska si povídáme s Janou Hradiskou, no a za chvíli budeme pokračovat.

0: Posloucháte podcast Energie na Rádiu Čas a dneska si povídáme s Janou Hradiskou. Z tvých zkušeností s klientkami, máš pocit, že to většina žen nebo lidí má takhle nastaveno? Vidím, že tady to už pro mě nefunguje, nedáváme to do života to, co by mělo, a tak se rozhodnu jít jinou cestou. Jaká je tvoje zkušenost?
1: U těch klientek je to tak, že každý to má jinak, samozřejmě, ale dneska spousta lidí hodně lpí na jistotě. Jsou hrozně svázaný tou jistotou, tím pádem je pro ně strašně těžký udělat změnu. Oni nejsou ochotní jít a udělat to, co je potřeba, protože v jejich hlavě přikládají té aktivitě tomu, aby opustili toxickou situaci, opustili toxický vztah, opustili práci, která jim nevyhovuje nebo kterou nesnáší, aby nestudovali školu, která je nebaví, tak ty lidi tomu přikládají mnohem víc bolesti, tomu udělat tu změnu, než tomu, že 6 let budou studovat školu a dostanou titul, který je nezajímá. Že vlastně v těch hlavách to mají trošičku přehozený, protože třeba očekávají nějaké uznání, očekávají tu externí validaci od těch lidí. Takže myslím si, že pro ty lidi, co jsou hnaní jistotou, je to těžký. Jo, já nejsem člověk, který by byl deloženě hnaný jistotou, proto asi jsem taková flexibilnější v těchhle situacích a hlavně já ve chvíli, kdy mám nějaký cíl, tak já jsem ochotná pro něj pracovat. A pokud je můj cíl mít zdravý vztahy a být spokojená v životě, což je jeden z mých velkých cílů, tak ve chvíli, kdy se objeví nějaký toxický vztah, tak ano, je pro mě bolestivý ho ukončit, minimálně mentálně, ale já vím, že to slouží tomu mýmu i vyššímu dobru. Ale řekla bych, že jo, že pro spoustu lidí je to těžký, protože komu je příjemná změna, že jo, a najednou odseknout některý lidi ze svého života, lidi, kteří jsou 15 let, nebo ženy, kteří jsou 15 let vdaný, a zjistí, že už ten vztah prostě není to, co býval, a nechtějí na něm pracovat. Není to snadný samozřejmě, ale zase všechno prostě jde.
0: Janí, a v tom případě, jak to teda překonat? Jak překonat ten strach a obavy a udělat tu změnu, když víme, že v tom životě máme něco, co nám dlouhodobě neslouží?
1: Já bych tomu dala asi 3 body. První bod by byla komunita. Obklopit se lidma, kteří mě v tom podpoří. Řekněme, že jsem vdaná, jsem 15 let v manželství, který mi neslouží. Ten manžel se ke mně nechová hezky, nerespektuje mě, podvádí mě s dalšíma, třeba ženama a podobně. Ale já se bojím to změnit, protože si budu říkat, no ale co děti, teď máme spolu ty děti a máme barák, kdo by si ho nechal. A budu si říkat všechny tyhle věci. A pokud já půjdu za kamarádkou, která mi řekne, to máš pravdu, co ty děti a co ten barák, že jo, jak bys ho vyplatila, kam by si šla? No tak je jasný, že jsou to místa a lidi a energie, která mi neslouží. Pokud já vím, že něco chci udělat, tak je nejlepší obklopit se lidma, který mě v tom podpoří. A dají mi třeba tu zpětnou vazbu a řeknou mi, hle Jančo, tohle ale není OK, tohle už trošku jako, tohle přeháníš, ale tohle třeba je chytrý rozhodnutí. A pomůžou mi k tomu kvalitnímu rozhodnutí. Takže to je okolí, jako druhý bych řekla, mít nějaký model. Najít někoho, kdo třeba opustil to 15-letý manželství, ale ten člověk s tím manželem vychází dobře, děti to neodnesly a fungují spolu dobře, vyřešené majetkové vyrovnání a podobně. A jít za tím člověkem a říct, hele, jak jste to udělali, že spolu takhle fungujete, co jste udělali, byli jste u mediátora, udělali jste ABC. A jít a najít někoho, kdo to úspěšně zvládl a namodelovat toho člověka. Což mi přijde jako hrozně chytrý a za třetí pracovat sám se sebou, protože ve chvíli, kdy jsme v tom nízkém stavu, v těch nízkých energiích, tak nikdy neuděláme kvalitní rozhodnutí, nikdy neuděláme rozhodnutí, který nám slouží. My potřebujeme se dostat minimálně do neutrálu nebo do těch lepších emocí a v téhle chvíli se potřebujeme rozhodovat, chci to manželství opustit nebo jsem jenom fokusovaná na negativní věci. Je tohle něco, co udělám jenom proto, abych se někomu pomstila, nebo je to něco, co chci udělat, protože to slouží mýmu a vyššímu dobru nebo mýmu okolí nebo dětem nebo tím ochráním někoho dalšího. Takže to jsou asi 3 věci, na které bych se jako rozhodně zaměřila.
0: Dobře, pokud my jsme ale v danou chvíli docela nespokojení se svým životem, ať už jsou to partnerské vztahy, práce nebo cokoliv jiného, jak ty sama říkáš, jsme v takzvaně nízkých energiích, tak asi není úplně jednoduché se z nich dostat. Tak co udělat, co může být ten první krok, abychom se teda z toho ne úplně šťastného a spokojeného nastavení dostali alespoň na ten neutrál?
1: Někoho se najít. To nemyslím tím partnera, ale myslím někoho, kdo mi s tím pomůže. Pokud já si za poslední 2, 3, 5, 10 let neumím poradit s nějakou situací, co mě vede k tomu myslet si, že ji teď najednou zvládnu sama. Pokud lidi si nějakou dobu, i kdyby 3 měsíce, nedokážou poradit s nějakou situací konkrétní, tak to pravděpodobně nedosáhnou nebo nezvládnou ani v následujících 3 měsících. A v té chvíli já osobně bych šla a někoho bych našla, kdo mi s tím pomůže. Ať je to kouč, ať je to terapeut, pro někoho je psycholog nebo psychoterapie, cokoliv. Jakákoliv varianta, nebo to může být dobrá kamarádka, která je dostatečně chytrá, dostatečně kvalifikovaná na to, aby mi poradila. Ale neřešit to sama. Neřešit to sama a nikoho se najít, kdo mi pomůže ty věci vidět tou reálnou optikou, tak jak jsou, protože my někde se tak strašně zacyklíme v těch našich příbězích, v té naší hlavě a potom žijeme těma příběhama, který se nikdy ani nestaly nebo nestanou, který nejsou vlastně jako reálně v té realitě, ale ta bolest, kterou my prožíváme, je skutečná. A teď my tím žijeme, ale ty věci tak vlastně vůbec nemusí být, takže stoprocentně vzít si nějaký další názor.
0: Posloucháte podcast Energie mi na Rádiu Čas. Dneska si povídáme s Janou Hradiskou, no a za chvíli budeme pokračovat. Rádio Čas.
2: Hity, které milujete.

0: Posloucháte podcast Energie na Rádiu Čas a dneska si povídáme s Janou Hradiskou. Ty sama pracuješ s takzvanou NLP metodou. Jani, prosím tě, můžeš tady tuhle metodu přiblížit? Co se pod tímhle pojmem skrývá?
1: Je to neurolingvistické programování, což je práce s podvědomou částí mozku pomocí fyziologie jazyku a fokusu, který my vlastně využíváme. To znamená, že jazyk, kterým mluvíme, a mám tím na mysli výběr slov, tón hlasu a vůbec celkově ta naše mluva, tak extrémně ovládá to, jak se cítíme, jaký vlastně máme emoce, jaký asociace si vytváříme na různé věci. A teď ve chvíli, kdy já si vytvořím asociaci, dobře, budu pít každý ráno kávu a někdo bude sedět týden naproti mě a bude mi říkat, když budeš pít kávu, tak umřeš. Je to pro tebe super nebezpečný, umírají ti mozkový buňky a umírají ti buňky v celém těle. Jakou asociaci si ten člověk na tu kávu vytvoří po nějaký době? Najednou uvidí kávu a i přesto, že necítí, jak mu umírají mozkový buňky, tak pravděpodobně si ji nedá s radostí ani s láskou. A to je asociace, kterou se vytváří. A lidé se tyhle asociace vytváří na ostatní lidi, na situace, na bohatství, na hojnost, na peníze, na vztahy, na muže, na další ženy v našem životě a na biznis, na práci, na podnikání, na situace, na politiku. A my vlastně si vytváříme, a to je jenom jazyk. Vůbec nemluvím o naší fyziologii a o těle, který tam hraje stejně tak velkou roli. A tyhle asociace se nám ukládají do podvědomí. Dám příklad. Někdo vyrostl v prostě nějakém období a jeho maminka se třikrát rozvedla. A třikrát se rozvedla s tím partnerem vždycky kvůli penězům. Vždycky ty hádky byly kvůli penězům. Ty jsi nekoupil tohle, přinesl jsi málo peněz, dáváš mi málo peněz a teda a teda. Jakou asociaci asi bude mít ten člověk na peníze? Kolik peněz pravděpodobně bude ve svém životě vydělávat? Drtivá většina lidí, pokud tohle třeba zažili, mají podvědomou asociaci, kdy k ním se dostane třeba, možná někoho takového znáš, někomu se dostal větší objem peněz a ty lidi vlastně ani nevěděli jak a najednou ty peníze prostě byly pryč. Mm-hmm. A oni říkali, já vlastně ani nevím, kam se poděli, já vlastně ani nevím, jako co se s něma stalo. A spousta lidí mají právě ten problém, že oni se těch peněz zbaví. Protože oni ty peníze za něco viní. Ale když to těm lidem řeknete, tak oni řeknou, ne, to dej mi peníze, já jsem úplně v pohodě. Ale vlastně to je jejich vědomá část. Ale ta podvědomá s tím nekooperuje, ona s tím nespolupracuje. A oni reálně v úvozovkách udělají všechno pro to, aby ty peníze se k ním nedostaly. Protože se bojí, že jim to taky zkazí vztah. Že se taky potom třikrát rozvedou a budou se hádat jako ta máma. A to NLP se umí dostat tady k těm podvědomým programům, zjistit, co se tady teda děje, proč ten člověk dělá všechny správné kroky, dělá všechno správně, ale nedaří se mu. A nebo k němu přijdou ty peníze, ale přijde nějaká velká pokuta. A to jsou vlastně to, kde ty lidi říkají, já nemám vůbec štěstí na tohle, mě to někdo nebo něco nepřeje. Ale oni se neuvědomují, že si to dělají sami. A to NLP umí pracovat na téhle úrovni, umí zjistit, co se děje, odstranit ten blok a nastavit toho člověka na tu novou úroveň, vložit tam nový program. To znamená, nebudu tam vkládat program, peníze jsou kořenem všeho zla a stojí za rozpadem všech manželství, ale dám se tam program, peníze jsou obrovská součást mýho života, který mi pomáhají, zjednodušují mi život, pomáhají mým dětem, mojí rodině a tak dále.
0: Výměna programu v hlavě, to zní tak trošku matrixovsky. Prosím tě, jak se to dá udělat, nebo jak to v praxi funguje? Když jsme si třeba vědomi toho, že máme nějaký nefunkční program, máme v té hlavě něco, co nás omezuje, limituje, opravdu to víme, že kdybychom se toho zbavili, tak je ten náš život kvalitnější a spokojenější. Mm-hmm. Ale jsme v tom roky.
1: Ano.
0: Tak jak potom udělat tu samotnou výměnu?
1: To právě dělá ta technika. Na každého funguje něco jiného. Já nikdy nepoužívám surový NLP. Nikdy. Vždycky to kombinuju s nějakou další technikou, na kterou je ten člověk reakční. To znamená, že mojí prací je sledovat fyziologii, to, jak se chová tělo toho člověka. Řeč těla v podstatě, to, jakým způsobem ten člověk o tom mluví, jak na to reaguje emočně a podle toho se vždycky vybere nějaká doplňková metoda, kterou se to vlastně ukotví. Protože NLP je skvělý v tom, že pokud je dobře aplikovaný, tak ke mně lidi většinou chodí na jednu jedinou hodinu. Já absolutně necílím na to, aby za mnou někdo chodil. Ani nemáme vůbec v nabídce to, aby za mnou šli na 5 různých konzultací nebo na 10 různých konzultací. Na to máme třeba online programy, kde se ty lidi můžou sami vzdělávat. Ale co se týká vlastně aplikování NLP jeden na jednoho, tak mě většinou s těma lidma stačí jedna, maximálně 2 hodiny. Tím pádem se vlastně vyřeší tyhle bloky. My je naučíme, jakým způsobem se sebou můžou pracovat a jít dál a fungovat už v těch nových programech. A je to opravdu o té emoční výměně a na každýho se aplikuje něco trošku jinýho, jo? Je to tak, jak kdyby někdo přišel z nemoci, já jsem všem napsala jedné a ty stejný antibiotika. Tak je to vlastně stejný i v tom NLP, že na každýho funguje něco trošku jinýho, ale funguje to právě na té emoční výměně, že se vymění ta emoce, kterou člověk k té dané věci, situaci nebo člověku má. Například teď jsem třeba řešila paní, která měla poporodní depresi, měla 3měsíční miminko a jakoby nesnesla to miminko. Ona ho milovala na jednu stranu, ale měla takovou poporodní depresi, kdy ona ho nechtěla mít, to miminko u sebe, nechtěla ho vidět, i přesto, že ho vlastně milovala, protože se vytvořila obrovskou asociaci bolesti na to miminko, protože tatínek jí týden po porodu opustil a šel za jinou ženou. A ona vlastně podvědomně dala vinu tomu miminku. I přesto, že vědomě věděla, že to tak není, ale my si vlastně nemůžeme pomoct. My vědomě si říkáme, a to miminko za to nemůže, že jo, tady v tom prostě nevině. Ale to naše podvědomí jakoby jedná bez ohledu na to, co my chceme, nebo co bychom si představovali. Takže v téhle chvíli já jsem s ní šla, uvedla jsem ji do toho nejhoršího stavu, ve kterém byla, kdy ona teda zjistila, že ho má jinou ženu, že ji opouští. A v té chvíli jsme jenom vyměnili pomocí, on je to většinou nepříjemný, ty techniky, není to nic jako příjemného, ale vyměnili jsme vlastně ten emoční rámec, který ona cítí ohledně toho miminka. A dali jsme tam tu realitu. A právě tím, že jsme změnili ty emoce a zároveň fyziologii, jak se chová její tělo, tak v té chvíli ona za 40 minut měla vlastně tenhle problém vyřešený.
0: Posloucháte podcast Energie mi na Rádiu Čas. Dneska si povídáme s Janou Hradiskou, no a za chvíli budeme pokračovat.
2: Některé koncerty si užiješ, na některé vzpomínáš celý život. Megakoncert Rádia Čas. 21. listopadu v Ostravar Aréně. Megakoncert Rádia Čas. Europe, David Koller, Olympic, Leny a Marpo. Hudba, emoce a tisíce lidí na jednom místě. Buď součástí večera, o kterém se bude mluvit ještě dlouho. Vstupenky na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí.
3: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
4: Hity, které milujete. Čas.

0: Posloucháte podcast Energie na Rádiu Čas a dneska si povídáme s Janou Hradiskou. No a pokud třeba se jedná o nějaký problém, který trvá opravdu dlouho, který třeba vznikl v dětství, my si potom něco nefunkčního neseme do té dospělosti, víme, že nás to ovlivňuje, ale už je to tam opravdu roky. Není to aktuální situace, kterou řešíme, ale je to něco, co je v tom podhoubí roky a stále to zraje a velmi silně nás to ovlivňuje. I v tu chvíli stačí hodinové sezení NLP.
1: A je to úplně jedno, jak dlouho to tam je. Protože někdy ty dlouhodobé věci, oni většinou jako neprorůstají v další věci, ale je to jeden program, který my jenom aplikujeme v různých oblastech. Dám příklad. Někdo, kdo byl bitý jako dítě, nemyslím týranej, ale byl bitej. Jo, to jsou ty devadesátkový děti, který prostě dostali ten párfacek, záhlavec a podobně. Dneska já je konzultuju a vidím, jaký jako obrovský následky to na těch lidech zanechalo. Nemluvím fakt o týraných lidech, to je jasný, ale mluvím o tom, kdy někdo byl opravdu potrestaný tím, že dostal na zadek nebo facku, tak je to jako velký problém celý téhletý generace. Což je mimo jiné jeden z důvodů, proč třeba já nebiju svého syna. Nikdy. Prostě ať udělá, co udělá, nikdy bych na ně nevstáhla ruku v životě. Protože ty lidi vždycky říkají, já jsem byla taky bitá a jsem úplně v pohodě. Říká šestkrát rozvedený Pepa z Horní Dolní, který nikdy neudržel prostě nějaký peníze u sebe, že je vždycky za něco jako rozfofroval a každý pátek sedí na pivu. A je vlastně jedno, jestli ta věc je tam dlouhodobě, protože ten člověk ji vlastně opakuje, on ji jakoby opakuje stejně. Jo, takže třeba někdo byl bitej a tím pádem se bojí říct svůj názor, protože za ní byl trestaný. On měl názor, že se nechce hrát s kostkama, chce si hrát s autem, ale byl za to bitej, no tak příště už si hrál s těma kostkama, nehrál se s tím autem, aby teda nedostal jako nějaký záhlavec nebo něco. A v té dospělosti se to těm ženám promítá třeba, když vezmu ženy, tak se jim to promítá třeba v tom, že v intimitě nechtějí dělat nějaké věci, ale neumí říct ne tomu partnerovi. Nebo nechtějí mít intimnosti s někým, ale mají, protože se bojí říct ne. I přesto, že ví, že ten partner by jim nedal na zadek nebo záhlavec, pokud by to nebylo žádoucí. Ale už je to vlastně program. Už je to něco, co my opakujeme. A kadeřnice jim řekne, já bych vám ostříhala ofinu, to by vám slušela. A oni neřeknou, ne, já nechci ofinu, já ji nemám ráda. Protože to jejich podvědomí se bojí toho trestu, bojí se té bolesti, tak oni řeknou, jo, dobře, tak já se nechám dát ofinu. Kolik je ženských, který nosí věci, které nechtějí nosit, kupují si věci, mají na hlavě to, co tam nechtějí mít, jenom protože neumí říct ne. Protože neumí vyjádřit ten svůj názor. A ono ve chvíli, kdy pro mě je snaží, když se dostaneme k tomu zdroji, ale ne vždycky se to povede, ne vždycky zjistíme ten zdroj. Ale pokud se dostaneme k tomu zdroji, tak vlastně vyřešíme ten zdroj. To znamená, v uvozovkách jakoby vyléčíme tu holčičku, třeba která byla bita, kdy cítila to ponížení za ten svůj názor, ten trest vlastně za to, že měla nějaký názor. My vyměníme ten emoční rámec toho dětství a ono se to vlastně automaticky propíše do té dospělosti. Ale není to tak, že ty lidi jako za mnou přijdou, my uděláme puf, za 40 minut tada, se jako všechno změní a tak. Ty lidi musí s tím pracovat. Vždycky ve 100% ode mě dostanou věci, které potřebují, aby dělali třeba každý den nějaký rituál, aby se to ukotvili. Jo, je potřeba, oni mají obrovskou úlevu a mají tu změnu, ale musí s tím oni sami taky něco dělat, jo? Že to není, že já bych tady udělala čáry máry a najednou by všechny problémy jejich života zmizely sami od sebe a oni už nikdy v životě nic s tím nemuseli udělat. Je to pořád o tom podmiňování, aby oni, protože ty starý programy, obzvlášť ty, který máme roky, se velmi rádi vrací v různých podobách, v různých věcech, kdy a my bychom chtěli něco udělat, ale najednou už vlastně máme tu tendenci se zastavit a už děláme to vědomý rozhodnutí. Už tak nejednáme podvědomě, ale vědomě si řekneme, je tohle věc, kterou chci říct, nebo chci říct, že nechci žádnou ofinu, že už nechci být blondýna. A v této chvíli se ty lidi rozhodují a tohle jsou ty momenty, kdy já potřebuji, aby aplikovali to, co jsme se naučili. Aby se nevrátili zpátky do toho starého programu. Takže tohle je problematika těch věcí, které jsou z dětství, které jsou jako opravdu dlouhodobě nás ovládají, že musí s tím něco dělat, jo? Že to není tady zázračný, že by potom už tada, byli doživotně volný a všechno by samo od sebe jako zázračně zmizelo.
2: Posloucháte podcast Energiemy. Podcast, který vás nabije energií.
0: Umění říkat ne je taková kapitola sama o sobě. Nicméně ještě s tím, když už se naučíme říkat to ne, naučíme se už trošku více si vymezit ty své vlastní hranice a říct si, co nám prospívá, co nám škodí a na základě toho umět nahlas říct ne. I přesto, když tohle vybojujem, tak se mnohdy s tím pojí výčitky svědomí. Takže Jani, jak říkat ne bez výčitek svědomí?
1: Říkat to ne, když ho jako, neříkat ho z principu. Protože někdy bychom třeba chtěli říct ne, ale chtěli bychom ho říct jenom z principu. Já se vždycky řídím tím. Oni jsou 4 sekce, do kterých my můžeme spadat. A jsou to 4 sekce věcí, aktivit a myšlenek, které můžeme mít či dělat. Sekce číslo 1 je ta, že je to, když to vezmu třeba na aktivity, konkrétně na to říkání ne, tak je to sekce, kde to slouží mně, slouží to lidem okolo, slouží to i vyššímu dobru a ještě mě to baví, ještě jsem s tím spokojena. To jsou ty ideální aktivity, které bychom každý chtěli dělat. Druhá sekce jsou věci, kterými nejsou úplně příjemný, ale slouží mi, slouží lidem okolo a slouží vyššímu dobru. Sekce číslo 3 jsou věci, které mě baví, ale neslouží mě, neslouží vyššímu dobru a neslouží ani nikomu okolo mě. Sekce číslo 4, logické, jsou věci, které mě nebaví, které nikomu neslouží ani okolo mě, ani vyššímu dobru, ani něčemu, co já bych chtěla dělat. Drtivá většina lidí tráví svůj život v sekci číslo 4. Co dělají lidi, když prokrastinujou? Baví je to, když prokrastinujou? Většinou leží u toho Netflixu, což neslouží ani jim, neslouží to ani o jejím okolí, ani vyššímu dobru, leží a nadávají si v hlavě a přemítají si věci, které by měli dělat. Tohle je typický příklad sekce číslo 4. A teď já se snažím vlastně všechny ty věci a aktivity přesunout do sekce 1 a tím se chci dostat k tomu říkat ne. Pokud to ne je v mojí sekci číslo 1, že je mi to příjemný, mám tím na mysli to, že řeknu ne, nepůjdu na tuhle oslavu, protože prostě chci být se svým manželem, nebo protože chci jet na dovolenou, nebo něco, co je mi příjemný. Slouží to vyššímu dobru, že prostě budu spokojená, slouží to mě i mým okolí, tak je to v pořádku. Ale někdy mi přijde, že lidi říkají ne, třeba jenom proto, aby získali nějakou důležitost. Že řeknu, ne, já nepřijdu, protože já jsem hrozně busy, já mám strašně práce. A potom třeba dřepí někde prostě doma a nedělají ty věci, které by mohly. Jo, někdy lidi říkají ne přesně z principu, protože si řeknou, já jsem se naučila říkat ne, tak teď budu říkat jako ne. Ale vlastně je to něco, na co bych třeba chtěli říct ano. Takže přemýšlet nad tím, do jaký té sekce to spadá a ve chvíli, kdy si uvědomím, že to u mě spadá do sekce číslo 1, kdy já mám prostě lepší věci na práci, než jít na oslavu, nebo tady na kafe, nebo něco a slouží to mě okolí i vyššímu dobru, tak v té chvíli vlastně mi to není ani nepříjemný.
0: Posloucháte podcast Energiemi na Rádiu Čas. Dneska si povídáme s Janou Hradiskou, no a za chvíli budeme pokračovat. Posloucháte podcast Energiemi na Rádiu Čas a dneska si povídáme s Janou Hradiskou.
3: Ty jsi zmiňovala rituály, že je zapotřebí potom vnést do toho života nové rituály. Jaký přikládáš vlastně význam rituálům v tom našem životě? Ať už jsou to nějaké větší, takzvaně přechodové rituály, kam třeba patří i svatba, tyhle velké události, anebo takové ty drobné na té denní bázi, které tam máme každý den a které tak trošku i utváří tu naši osobnost.
1: Já si myslím, že rituály jsou hrozně důležitý, ale možná bych to přejmenovala na návyky. Protože rituál ve většině lidí evokuje, nebo aspoň ve mně teda evokuje něco, co jako chci dělat, co je mi příjemný a dělám to sama pro sebe. Ale upřímně spousta mých rituálů, respektive návyků, mi nejsou příjemný. Já se posledních 6 let otužu a není mi to příjemný, studí mě to. Studí mě to. Chodím 6x týdně do fitka. A ne vždycky se mi chce. Není to něco, co si řeknu, a teď si udělám rituálek, jdu si jako do fitka, ale já to považuji za svůj návyk. Tím pádem jdu cvičit, i když se mi nechce, i když se na to necítím. A hádej co, ve 100% se sprchuju po tom fitku tou studenou vodou a říkám si, to je super, že jsem šla. To jsem ráda, že jsem si šla. A třeba si neodcvičím brutální silový trénink s obrovskýma váhama, ale hejbnu tím zadkem, něco udělám a cítím se dobře. Takže možná bych to trošičku pozměnila na návyky, což v nás víc evokuje něco, co uděláme, i když se nám nechce, ale ve finále nám je to příjemný, že když si řekneme, je to rituál, ale teď se mi nechce, no tak lidi mají tendenci brát to víc spirituálně a potom tam přichází ty myšlenky typu, no já jsem to jakoby úplně nenacítila. Já jsem jakoby nenacítila, že mám jít do toho fitka, ale nacítila jsem, že bych tady měla pojíst všechny ty utopence a dojíst ten špek. To jsem jakoby teď nacítila. Ale ve finále je to vlastně jenom výmluva. To nemá s naším energetickým já nic společného. Takže proto mám právě radši, když se jako používají návyky. A myslím si, že je to hrozně důležitý, protože to nás utváří. A ty návyky vlastně, tak jak spousta lidí říká, já bych tak hrozně ráda měla ty návyky, ale já nemám tu disciplínu. To je prostě jako obrovská výmluva, protože každý může jít a zvednout ten zadek. To není o té disciplíně, ale ve chvíli, kdy to považuji za návyk, a to je třeba to, jak pracuji já se sebou, jak jsem říkala, nechce se mi každý den do fitka. Já jsem tuto sobotu, jsem ráno odjela, jela jsem z Brna do Krkonoš, kde jsem školila na jedné konferenci. Chvíli jsem tam pobyla a večer jsem jela domů. Přijela jsem ve čtvrt na jedno ráno domů, ale na ráno jsem měla domluvenýho trenéra s fitkem. Nechtěla jsem vstávat, chtěla jsem se prostě poválet, chtěla jsem si odpočnout, byla jsem utahaná, ale já třeba se sebou pracuju tak, že za prvý mám trenéra domluvenýho dopředu, takže mě by hamba fackovala mu to zrušit ten den ráno, jenom protože jsem unavená. A já se vlastně připravuju na ten návyk. Takže když vím, že se mi ráno nebude chtít jít cvičit, tak jdu a nachystám si tašku do toho fitka. Dám si tam ručníky, napustím si pití, nachystám si oblečení a vlastně o tu tašku musím zakopnout. Nebo já chodím večer na prána matku. Mám moc ráda jako takovou tu pichlavou podložku, já na ní medituju, dělám si na ní afirmace, vizualizace, děláme to dobře. A taky, když v 10 večer dovysílám, už bych se taky nejradši sedla, lehla, dělá prostě něco jiného. Ale já jdu a než jdu na to vysílání, třeba v těch 8, tak já si ji roztáhnu a nachystám si doprostřed tu býváku. Tak, abych musela, abych ji nemohla někde jako odkopnout, odčoupnout, ale připravím si ji doprostřed. Takže já jdu, trošku si zapindám, že zase musím ještě na prána matku, ale pak se na ní lehnu a po 5 minutách si říkám, ježiš, to je super vlastně, že jsem jako tam šla. A jdu a udělám si to snadný splnit vlastně ten návyk. Udělám, zjednoduším si to. A tohle to si myslím, že dělá hrozně moc. Já jdu, nachystám si tam ty sluchátka, tu deku, že tam chodím nahatá. Takže připravím si tam sluchátka, deku a já už vlastně si tam musím jenom lehnout. Tohle je podle mě to, co lidem vlastně trošku brání v tom, že nesplní ty svoje rituály nebo ty návyky, který by ale chtěli dělat, který jsou pro ně dobrý, je to vlastně baví. Oni jenom se k tomu nedohrabou.
3: Takže kdyby si z toho měla vyvodit nějakou jednoduchou radu, ať už jsou to lidé, kteří touží potom začít se otužovat, zlepšit svoje nějaké životní návyky, naučit se nový jazyk, zkrátka cokoliv. A pořád se k tomu nemůžou dokopat, protože není čas, prostor, večer jsme unavení, ráno jsme unavení, málo spíme, hodně povinností. Jaké bys pro ně měla doporučení, aby ten nový návyk, případně rituál, vznikl v tom jejich životě?
1: Za prvý jednat ve chvíli, kdy jsem v tom stavu. Ve chvíli, kdy jsem v tom stavu, si řeknu, ty, já jsem tady viděla otužování, to je super, prostě musím to začít. Jednat v tu chvíli. V tu chvíli jít a domluvit se s kámoškou, zítra se jdeme otužovat. V tu chvíli jít a začít jednat a nenechávat to vyhnít. To za prvý a za druhý přesně, zjednodušit si ten návyk, takže připravit si to, nachystat si třeba tu čepici nebo koupit si ten barel na tu zahradu nebo prostě zjednodušit si tu cestu, nachystat si tu prána matku doprostřed, chcete si večer zacvičit jogu, super, nachystejte si tam prostě tu podložku a bloček, prostě cokoliv, co vlastně k tomu ty lidi potřebují. Chci začít cvičit, super. Teď, když jsem v tom stavu, jdu a zaplatím si trenéra. Já jsem třeba trenéra se dlouhou dobu platila na měsíc dopředu. A přesně jsem se s ním domluvila. Já jsem říkala, hele Bepo, když nepřijdu, nevracej mi to. Když nepřijdu, tak mi ty peníze propadají. A samozřejmě, že jako tě to motivuje, když ti tisícovka na hodinu propadne nebo nepropadne, že jo? Jasně, že prostě jdeš cvičit, když to máš dopředu zaplacený, když jako, i když se ti zrovna nechce. A tímhle způsobem já jsem motivovala sebe samu. Plus při nových návycích bych doporučila za prvý se jako nepřetěžovat. Jo, nejít, že si tady teď poslechnu podcast a řeknu si, tak výborně, takže tady je 30 mých návyků, který já teď od zítřka začnu dělat, že ty lidi se jako přehltí a nebude to bavit, vydrží to kolik, jeden, dva dny, pak si řeknou, no, když toho je tak hrozně moc, já na to nemám čas, mám nemocný děti, ale udělat si to jako snadný a mě hrozně pomáhá se to s něčím spojit vždycky. Takže já chci každý den ležet na pranamatce, chci každý den vizualizovat a chci každý den meditovat. A ještě jsem vlastně po akutním císaři, takže si masíruji každý den jizvu. A to je něco, co když to vlastně rozkouskuju, tak by mi to zabralo třeba 2 hodiny. Ale já nemám 2 hodiny denně, abych 30 minut ležela na pranamatce, 20 minut meditovala, dalších 10 minut dělala vizualizaci, dalších 10 minut dělala afirmace. Už bych se k tomu nedokopala, já kolikrát fakt dopracuju třeba v 9, v 10 večer, nebo uspím dítě o 8:30. A taky prostě nechci teď 3 hodiny dělat nějaké jako rituály. Takže já jsem to spojila. Já jdu, lehnu se na pranamatku, dám si sluchátka, udělám se meditaci, jakmile domedituju, tak si namasíruji jizvu, učiluž si udělám afirmace a vizualizace. Já to vlastně spojuju, nebo každý den čtu 50 stran z knihy a dělám to tak, že já se lehnu do postele, kde my máme pravidlo, že v posteli nemáme telefony a automaticky každý ráno, když ustalu postel, tak se na poštář nachystám čtečku. Takže já se lehnu do postele, automaticky si vezmu čtečku a spojím to s tím, že si lehnu a jdu vlastně hnedka číst. Takže někdo chce začít víc poslouchat podcasty, výborně, tak je začni poslouchat ve chvíli, kdy třeba obědváš. Nebo jedeš v autě a v autě neposlouchám hudbu, celou cestu, co jsem měla Brno-Ostrava, jsem by to telefonovala, samozřejmě handsfree. A nebo jsem poslouchala podcasty, nebo nějaký vzdělávání, který mám do školy. Nebo když jsem ve fitku a jsem na kardiu, tak poslouchám vzdělávání, protože nemám další extra 2 hodiny denně, abych mohla dělat ty věci, ale spojuju. Ono se tomu říká net time, což je jako no extra time, že vlastně nás to nestojí žádný extra čas, ale prostě neposlouchám hudbu, ale poslouchám vzdělávání.
3: Jana Hradiská byla hostem dnešního podcastu Energiemi. Jani, já moc děkuju za krásné povídání.
1: Taky moc děkuju za pozvání, užila jsem si to.
3: No a pokud se vám podcast líbil, tak ho lajkujte, komentujte, povídejte si o něm a nebo o něm třeba alespoň trošku popřemýšlejte a nechte všechny ty informace doznít. A já už vám teď přeji krásné dny plné energie.
2: Energiemi. Podcast, který vás nabije energií. Další informace najdete na www.energiemi.cz. Takovou show jinde v Evropě nenajdete. Už 19. a 20. září ovládnou letiště Leoše Janáčka Ostrava, dny NATO a dny vzdušných sil armády České republiky. Přijďte zažít největší bezpečnostní show u nás. Zve vás Rádio Čas. A na místě si zapněte online rádio Dny NATO. Skvělý zážitek z dnů NATO vám přeje hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás. A Rigat.cz, military a outdoor vybavení pro každou misi. Najdete nás online i ve 3 prodejnách, Semily, Ostrava, Olomouc. Rigat.cz, hrdý partner NATO Days.
0: Hity, které milujete. Čas. Radio Čas.
4: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
5: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj

0: doba letu ve sebou klidně svojí tetu. Fotbal, hip-hop, dramaťák, ať seš druhák nebo deváťák.
1: Kroužkobraní, festival zájmových kroužků 5. a 6. září v Avion Shopping Parku. Přijďte si s dětmi vybrat kroužek, který je bude bavit. Kroužkobraní, 5. a 6. září v Avionu.
2: Pro výrobní závod Gates v Karviné hledáme kolegy a kolegyně na operátorské pozice. Nabízíme stálou práci, férový plat a další výhody.
3: Volejte bezplatně 800 800 872.
4: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
5: Teď to zase vypadá, jako by někdo z nás musel mít poslední slovo, že?
6: Nemyslím si.
5: Ale tak prosím tě.
6: Někdo potřeba říct přesný čas.
5: A co třeba zprávy, že teďka budou být?
7: Každopádně vám přejeme krásné ráno a krásný poslech.
6: Já bych řekl vůbec pohodu.
5: No prostě takové, ať se tě mám hezky, že?
6: Tam zmíná malý šum.
5: Kdo bude mít poslední slovo v pondělí, to se dovíte mezi 6 a 9.
4: Rádio Čas.
8: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: Odpoledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas. Obědovka Rádia Čas. Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas. Když posloucháš, máš vyhráno. Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo. Yes,
1: yes. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Představ si ten moment. Zhasnou světla a první tóny hitů, které znáš nazpaměť. Megakoncert Rádia Čas. 21. listopadu Ostravar Arena Ostrava. Europe, David Koller, Olympic, Lenny a Marpo. Nečekej, až ti budou ostatní vyprávět, jaké to bylo. Buď u toho. Vstupenky na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Tradice s novou vizí.
1: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
2: Hity, které milujete.
0: Rádio Čas. Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
3: Teď to zase vypadá, jako by někdo z nás musel mít poslední slovo, že?
4: Nemyslím si.
3: Ale tak, prosím tě.
4: Někdo potřeba říct přesný čas.
3: A co třeba zprávy, že teďka budou být? Každopádně vám přejeme krásné ráno a krásný poslech.
4: Já bych řekl vůbec pohodu.
3: No prostě takové, ať se tě mám hezky, že?
4: Tam zmínám malý šum.
3: Kdo bude mít poslední slovo v pondělí, to se dovíte mezi 6 a 9.

0: vedoucí ukázky, nejmodernější technika a zážitek pro celou rodinu. Dny NATO v Ostravě a Dny vzdušných sil armády České republiky se konají 19. a 20. září na letišti v Mošnově. Přijďte si je užít s Rádiem Čas. Více na webu Rádia Čas a na natodays.cz.
1: Skvělý zážitek z dnů NATO vám přeje hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás.
2: A společnost Schaeffler. Naše výrobky hýbou světem již 80 let. Nyní i v Ostravě. Nastupte k nám. Volná místa najdete na schaeffler.jobs.cz.
3: Hity, které milujete. Čas. Radio Čas. Čas. Radio Čas.

0: 때
1: Radio Jazz. 이때 그대로의 묘였다.

0: Ahoj milí diváci pořadu Selfie s Táňou na televizi Relax. Dnešní díl bude hodně o modě, protože mým hostem bude Luděk Šmehlík, stylista a módní návrhář.
1: Hudba, krásné holky, krásné oblečení, tak jsem tomu propad.
0: Podle čeho si vybíráš modelky na přehlídku?
1: Manželka mě zabije, ale asi podle sympatií.
0: Využiješ na módní přehlídku i svoji manželku?
1: Ne.
0: Proč to děláte?
1: Já to mám rád, když ona je prostě z toho jako wow. Je to pravda od věka, šaty dělají člověka.
2: Sledujte premiérové díly každý čtvrtek v 17:55 na televizi Relax. Radio Čas.

0: Radimem a Lenkou.
1: Teď to zase vypadá, jako by někdo z nás musel mít poslední slovo, že?
2: Nemyslím si.
1: Ale tak, prosím tě.
2: Někdo potřeba říct přesný čas.
1: A co třeba zprávy, že teďka budou být? Každopádně vám přejeme krásné ráno a krásný poslech.
2: Já bych řekl vůbec pohodu.
1: No prostě takové, ať se tě mám hezky, že?
2: Tam zmíná malý šum.
1: Kdo bude mít poslední slovo v pondělí, to se dovíte mezi 6 a 9.
0: Rádio Čas.
3: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

Rádio Čas.

čas. Hity, které milujete. I see the satisfaction in your eyes.

0: S Radimem a Lenkou.
1: Teď to zase vypadá, jako by někdo z nás musel mít poslední slovo, že?
2: Nemyslím si.
1: Ale tak prosím tě.
2: Kdo potřeboval říct přesný čas.
1: A co třeba zprávy, že teďka budou být.
3: Každopádně vám přejeme krásné ráno a krásný poslech.
2: Já bych řekl vůbec pohodu.
1: No prostě takové, ať se tě mám hezky, že?
2: Tam zmínám malý šuml.
1: Kdo bude mít poslední slovo v pondělí, to se dovíte mezi 6 a 9. Rád.

0: životě, jaký opravdu je. O zdravých vztazích, nových trendech i radách, které se předávají z generace na generaci. To je pořad Ženy v čase. Inspirativní hodinka nejen pro ženy. Ve čtvrtek od 18 hodin v premiéře a v sobotu od 8 ráno v repríze. Ženy v čase. Na Rádiu Čas.
1: Rádio Čas.

0: ráno Moravo s Radimem a Lenkou.
1: Ty to zase vypadá, jako by někdo z nás musel mít poslední slovo, že?
2: Nemyslím si.
1: Ale tak prosím tě.
2: Někdo potřeboval říct přesný čas.
1: A co třeba zprávy, že teďka budou být?
3: Každopádně vám přejeme krásné ráno a krásný poslech.
2: Já bych řekl vůbec pohodu.
1: No prostě takové, ať se tě mám hezky, že?
2: Tam jsi měla malý šuml.
1: Kdo bude mít poslední slovo v pondělí, to se dovíte mezi 6 a 9.
0: Rádio Čas.
4: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

Rádio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: Radio Just. Hity, které milujete.
1: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, skřínek se stávají zatáčky, točí se svět

0: blízku.
1: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax. Yes.
1: Radio Čas. Hity, které miluji.

Čas. Rádio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: úterý ráno po 8 hodině. To chceš slyšet. Na rádiu Čas rozdáváme vstupenky na špičkové koncerty a festivaly. S kým? Kam? To se dozvíš každé úterý po 8 hodině ráno. Buď u rádia, buď ve hře. A možná zrovna ty budeš u pódia. Rádio Čas. Hrajeme největší hity a rozdáváme top hudební zážitky.
1: Rádio Čas.

0: Ale online. Hrej s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv. S námi stále online.
1: I ty, které milujete. Čas. Rádio Čas. I ty, které milujete.